barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, rádo si rád pospí, když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top 10. Dívku s transistorovým rádiem jsem už této hodince nabízel. Freddie o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 Stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Pacienti nejstarší u přijímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní jsem zůstal v Brně, Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma, rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se, Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Jean and Deb, celými jmény Jean Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
5: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
6: Ano.
5: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
6: Já myslím, že každou chvíli.
5: Máte doma veselo?
6: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
5: A jak ten den uběhne.
6: A kam půjdeme.
5: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No.
2: Chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě. Ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Já už ale skutečně nevím proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak, kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, když on Moutelík před 38 lety, odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lenčka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
1: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
0: jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduché,
0: no,
1: peníze, žádný, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkám, hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě, jo? Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Meninka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem, se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užijí si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: To příjmení, to jiní nezekré.
3: Dobře, takhle. Dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se.

0: postupně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
1: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a paní Carmen a chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
0: Ano,
2: děkuji.
0: Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerou jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
2: Děkuji.
0: My taky, mějte
2: děkuji,
0: se krásně.
2: Je to milé, děkuji.
0: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Majerová.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ivan Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
0: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
2: Ano.
0: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
4: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
5: Jo.
4: A za tu židli, jo?
5: To myslíš takhle, jo?
4: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne.
5: Jako ze za stromu, jo?
4: Jo.
5: Juk!
4: Ura! Františku, ty musíš jukat radostně.
5: Juk! To no. Máme jukat radostně tady na Voráčkovou?
4: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně ukáž. No.
5: Juh. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
4: No.
5: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
6: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
5: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracující.
7: No.
5: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčku, a svět byl dnes hned hezčí.
7: Čekala.
5: Hele, Voráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
4: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
5: Tak to
7: no,
5: slyšíš.
7: Dobře.
5: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
7: No, dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
4: No, panouš.
5: Leze to zní jako sklupatý.
7: Dobar.
5: Ale, když jsem viděl Voráč... Totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
4: Kdy?
5: Co?
4: Kdy?
5: Kdy?
4: Co ty? Kamarádi!
5: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě jsi existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčku. Tak teď ty.
7: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
5: Teď ona nedá pokoj a budeš
7: jen tisat. Jsem se těšila.
5: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi neřekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
7: No, dobře, já to nemusím rád s tebou, víš?
5: No.
7: To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
4: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
5: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková do čista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
7: Mozko.
4: No, je to trošku
7: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
5: To není pro nás. No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice? Humoriáda.
0: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
2: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
0: ano.
2: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
0: Takže vy jste nalezený talent, ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
2: jsem hrál,
0: přihlásil.
2: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
0: Jo, jo, jo.
2: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
0: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
2: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak, a než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, no takový puklice. Tak do dneška si to připomínáme.
0: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda. Nebo...
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka, má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím, no, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte já. To? On jako bych v té hospodě mohl klidně sedět u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby zdávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak. Ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji prázdnou.
2: No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco ano, udělám.
2: Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo let.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si, Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, v telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, bylo to Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrinko zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici.
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Jo.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem od jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: No to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já už si je, pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si nepamatuje. No tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
7: Ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: Asi
3: jak?
7: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No, to nevím.
3: Se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Bogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma někdy vtipy takhle jako... Si herci třeba v šatně vypráví, protože
7: byste taková
3: herecká
7: rodina. No určitě Petr vždycky přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: Já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
7: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte si i to, co léta všichni znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší. A říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím. A to já už si nepamatuju. No, tak to je.
3: Paměť je
7: to
3: hrozná všech. Dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka. A jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Židovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráneckého s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak, tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano?
1: Třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, někoho spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká našince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
3: Humoriáda.
4: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
5: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
4: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
5: V září.
4: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
5: Naschledanou, krásné dny.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nový kruhový objezd zlepší přístup do průmyslové zóny v Mošnově. Česko chce zjednodušit výzkum nových léků. Pacienti by se k ním tak mohli snáz dostat. Karvinské pozemky nad Vagónkou míří do elektronické licitace. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Křižovatky v Mošnově je kruhový objezd. Nová okružní křižovatka podle Moravskoslezského kraje zlepší dopravní napojení průmyslové zóny na hlavní silniční tahy a umožní průjezd nadrozměrné dopravy. Náklady na stavbu přesáhly 30 milionů korun.
2: Stavbaři nejprve odstranili původní vozovku a zpevnili podloží. Následně vybudovali pětiramenný kruhový objezd. Středový ostrov je navržený tak, aby přes něj mohla bezpečně projíždět i rozměrná nákladní vozidla. Z Mošnova Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva zdravotnictví nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů. Jaké výhody by zrychlení procesu mohlo mít, řekl David Kolář, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
3: Nemocnice z toho mají výzkumné projekty mezinárodní, mají z toho renomé a mají z toho samozřejmě peníze. Protože ty farmaceutické společnosti investovaly přes 3 miliardy korun, které v těch nemocnicích jsou vlastně tím pádem k dispozici za tu realizaci. Pacienti se dostanou opět až 10 let dříve k tomu léku, který je v té klinické studii, když vezmeme onkologické onemocnění, tam jde o každý týden, o každý měsíc.
0: Už za 2 týdny si můžou zájemci prohlédnout pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v karvinské části nad Vagónkou. Město otevře lokalitu veřejnosti v úterý 29. července od 8 do 10 a od 15 do 17 hodin. Druhý termín prohlídek připadá na 5. srpna ve stejných časech. Návštěvníci si budou moci projít všech 14 stavebních parcel. Každou z nich bude radnice prodávat samostatně v elektronické licitaci, kterou město vyhlásí ve druhé polovině srpna. Vyvolávací cena je stanovena na 1500 korun za metr čtvereční. Začala rekonstrukce Rýmařovského muzea. Fasáda budovy je ve špatném stavu. Součástí oprav bude taky nový mural znázorňující legendu o Rýmařovské vlčici. Městské muzeum sídlí v památkově chráněné budově ze 17. století, říká jeho ředitelka Růžena Zapletalová.
4: Ta fasáda se odlupuje. Budeme měnit i barvu. Měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka, zejména na horách. Nejvyšší dnešní teploty je 26 až 30 stupňů, na horách naměříme do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz v kraji je v tuto chvíli bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, jdeme na to. Začíná dnešní čtvrteční, už 16. červencové. Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy bude mít do 9. na starosti Lucka Kociánová. Od moderátorského mikrofonu vás zdraví a hezký den přeje Petr Souko.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: První auta už stojí v novém parkovacím domě Ostravské fakultní nemocnice s kapacitou 600 míst. Má vyřešit dlouhodobý problém velké části pacientů, kteří míří na vyšetření a řeší otázku, kam s autem. Více povíme v reportáži, a to 10 minut před 17:30. Teď souhrn historie spjaté s dnešním datem 16. července.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: V regionu je většinou po ránu oblačno, co se týče teplot. V Opavě teď naměříte 16 stupňů Celsia, v Třinci teď teploměr ukazuje 17 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že v Moravskoslezském kraji by mělo být polojasno až oblačno. Jen ojediněle se vyskytnou přehánky anebo bouřky, a to zejména na horách. Teploty vysoké až 30 stupňů, na horách pak naměříte do 22.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nová budova má vyřešit dlouhodobý problém s odstavením vozidel pacientů, kteří přijeli do největší nemocnice v regionu na vyšetření. Někteří si už zvykli parkovat i třeba v okolních ulicích Poruby.
1: Jak se vám tady parkuje?
2: Na houby. Není tu kde zaparkovat. Člověk musí vybírat čas, aby mohl přijet třeba odpoledne až, anebo brzo ráno a strávit tady celý den, že?
1: Pan Robert jezdí do nemocnice na vyšetření dvakrát za měsíc a aby zaparkoval, tak většinou musí objet celý areál třikrát, než najde místo. To se má ale změnit. Ode dneška mohou auta stát i v novém parkovacím domě. Podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta tady budou parkovat především zaměstnanci a tím se pro pacienty uvolní místa v blízkosti ambulancí.
3: Které jsou zejména při hlavním vchodu nemocnice, kde stáli zaměstnanci, takže tito zaměstnanci se přesouvají do parkovacího domu. Lidé, kteří, ať už zaměstnanec nebo pacient, který přijede tady k parkovacímu domu, tak do areálu nemocnice vůbec nevjede. Vjede tady z této ulice Slabihoutka, vůbec se do areálu nedostává a vyjíždí zpátky na ulici.
1: Každý den projede nemocničním areálem okolo 3000 aut. Kapacita nového parkovacího domu je přibližně 600 míst pro auta, motocykly i sanitky. V areálu nemocnice jsou taky nově modré zóny, říká vedoucí odboru vnitřní bezpečnosti Daniel Najvert.
4: Modrá zóna znamená, že tam bude parkovat občan, ten náš pacient, klient, doprovod, takže bude parkovat na těch dvou velkých parkovištích a plus podél cesty, kde vlastně po pravé straně můžeme vidět příkladně kliniku onkologie, kliniku infekce nebo plicní.
1: S parkováním by se mělo ulevit i lidem, kteří bydlí v ulicích v okolí fakultní nemocnice. Pacienti i zaměstnanci si tam zvykli nechávat auta, když v areálu nemocnice nebylo místo. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a dva spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda je hlavním důvodem rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes vzrostly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může stát oproti včerejšku o 32 haléřů víc, tedy 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než včera. V Opavě po roce skončila rekonstrukce Anenské ulice. Město navázalo na loňskou opravu vodovodu a kanalizace, kterou zajistil provozovatel sítí, a nechalo opravit celou komunikaci. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Městská část investice činila 6,5 milionu korun. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska budou ode dneška společně trénovat v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Dnes si procvičí například zásah u masivního krvácení. Zítra je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. V Karviné jsou ode dneška opět v provozu oba bazény. Znovu fungují venkovní koupaliště s atrakcemi i krytý bazén. Jak upřesnila mluvčí radnice Monika Danková, nucenou přestávku si vynutila odstávka teplé vody, bez které nemohou obě městská zařízení fungovat. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě je částečně uzavřena ulice Mostní. Provoz je tam řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Počítejte na místě s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: O krátký zpravodajský souhrn se postarala Lucka Kociánová. Už za pár minut vás pozvu k poslechu dnešního dopoledního vysílání. Teď ale necháme zaspívat zpěvačku Anuka.

0: Zpíval nám Karel Gott 5 hodin 40 minut. Na zdobených zámku je prý moc a tak ve Slezských Hrudoticích na Osoblažsku udělali rozhodnutí, že ukážou návštěvníkům, co se zámeckým interiérem kdysi udělali sklady krizového zabezpečení státu. Takzvaný pokoj přátelství je jediný na prohlídkové trase, který zůstal v syrovém stavu a také ilustruje osobnost místního hraběte Alberta z Hodic. Za jehož panování se zámku říkalo Slezské Versailles. Právě na toto místo nás dnes v magazínu Křížem krajem 10 minut po 9. vezme Petra Štrimplová.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům, Eva Richtáriková na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme tedy zhodnotit aktuální stav počasí v regionu.
2: Tak nyní máme poměrně hodně oblačnosti, většinou oblačno nebo zataženo. Místy se dokonce vytvořily mlhy a teploty se pohybují nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia. Také na horách je poměrně teplo, kolem 13-14 stupňů Celsia a fouká slabý severní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu nebo jak vidno.
1: Před námi je čtvrtek, 16. červencový den. Jak bude?
2: Ráno očekáváme tedy ještě hodně oblačnosti, lokálně i s mlhami. Během dne se bude oblačnost přece jenom rozpouštět a mlhy také a převáží oblačno nebo i polojasno. Jen ojedinělé se mohou dnes vyskytnout přehánky nebo také i bouřka, to zejména v horských oblastech. A večer pak budou i tyto srážky ustávat a oblačnost dále ubývat téměř do vyjasnění. Teploty se dnes očekávají mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22, vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, jen v bouřce může přechodně zesilovat.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci bude málo oblačnosti, zpočátku jasno, potom převážně polojasno a k ránu se opět mohou vytvořit mlhy. Jen ojediněle se může objevovat ještě zpočátku noci přehánka. No a teploty během noci klesnou nejčastěji na 18 až 14 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A během zítřejšího dne očekáváme ještě v ranních dopoledních hodinách málo oblačnosti. Ojediněle jen s možností přehánky, zejména v oblasti Jeseníku. Odpoledne bude ale od západu oblačnost přibývat v souvislosti s blížící se studenou frontou, postupně se na většině území vytvoří přehánky nebo případně déšť a také bouřky a ty mohou být i silné, zejména v podvečerních večerních hodinách. Teploty ty budou mezi 28 až 32 stupni Celsia, na horách mezi 22 až 26 stupni, vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může opět přechodně zesilovat.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková, my za ně děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ježeráža skupina Elán teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. I dnes odpoledne budeme po 13. hodině vysílat pořad Alex a host. U mikrofonu bude bývalý český krasobruslář a mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner. Budeme poslouchat i o tom, jestli se narozením svých synů stal zodpovědnějším.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu?
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: Připomínám, že celý rozhovor s Tomášem Wernerem bude ke slyšení 10 minut po 13. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Česko a Slovensko společně nakoupí vojenskou techniku. Ministři obrany obou zemí podepsali memorandum. Petřval na Karvinsku rozšiřuje zázemí pro cyklisty. Zájem o psí hotel při útulku v Rožnově pod Radhoštěm roste. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů Celsia. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Ke společnému nákupu vojenské techniky se zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zuny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení.
4: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
2: Ministři se taky domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon víc než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Ta prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ale většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Zákazníci by si měli dát pozor hlavně na neprověřené zahraniční e-shopy. Petřvald na Karvinsku staví nové cykloboxy. Dva vznikají u sportovního areálu v ulici Okrajová a u základní školy v ulici k muzeu. Ty nabídnou bezpečné uzamčení jízdních kol i možnost nabíjení elektrokol. Příští rok chce radnice vybudovat další dva cykloboxy a současně dokončuje také nová odpočívadla pro cyklisty. Potvrdil to místostarosta Petr Dvořáček ze SocDem.
5: Je to vlastně takové zastínění pro cyklisty, aby si měli kde třeba na chvíli usadit, dát si třeba lehkou svačinku. Lehký snack. Budeme to mít vlastně umístěné jak u sportovního areálu, na určitých místech cyklostezek, jako ulice například Šachetní či Vodárenská.
2: Psí hotel v Rožnově pod Radhoštěm využívá stále víc lidí. Útulek ho otevřel v loni v polovině roku a do konce prosince se v něm vystřídalo zhruba 60 psů. Letos jich za první půlrok bylo už 70, potvrzuje jednatel Jiří Moucha.
6: Většinou to jsou majitele pejsku, kteří odjíždějí na dovolenou nebo mají nějaký zdravotní problém a musí být v nemocnici, takže zatím to jsou víceméně lokální majitele, ale rádi bychom to nabídli i turistům, kteří navštěvují Rožnov. Během si v aktivit kulturních nebo sportovních, kdy nemůžou vlastně být přítomní pejsci.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka, zejména na horách. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů, na horách naměříme do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Karviné je uzavřena ulice Budovatelů, probíhá tam oprava povrchu. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do zítřejšího dne, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová, Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Všem přejeme hezký čtvrtek s datem 16. července. Budeme teď gratulovat všem Lubošům, protože právě oni dnes slaví svůj svátek. Jedná se o křestní jméno, které má slovanský původ a ten výklad ten je zcela zřejmý. Jedná se o člověka milého a míru milovného. Milí Lubošové, mějte krásný svátek. Společně s gratulací vám teď posíláme i nahrávku Martina Maxi.

0: Nejen muziku, ale také ty nejaktuálnější informace z regionu nabízí Český rozhlas Ostrava. Bývalý důl Doubrava bude už za pár minut dalším zastavením v našem seriálu příběhů starých šachet na Ostravsku a Karvinsku. My připomeneme zkázu, kterou způsobil propad budované důlní jámy. Pokud jste zvědaví, buďte i nadále s námi. Reportáž tady bude za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rozcvičky. Cvičit budeme s ručníkem. Cvik je vleže na zemi. Položíme se na záda. Pokrčená kolena, chodidla opřená o zem. Paže propnuté před hrudníkem drží napnutý ručník. S nádechem roleme páteř vzhůru a zvedáme pánev a zároveň přetáhneme ruce přes hlavu. S výdechem pokládáme pánev na zem a vracíme zpět před hrudník. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu většinou oblačno, případně zataženo. Místy se mohou vyskytovat i mlhy. Co se teplot týče, Frýdek místek teď hlásí 17,5 stupně Celsia. V Opavě teď naměříte 16,5 stupně. Prognoza od meteorologů týkající se dneška říká, že by den měl být příjemný.

Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Důl Doubrava byl kdysi součástí rozsáhlé sítě černouhelných šachet na Karvinsku. Uprostřed léta roku 1998 se ale stalo něco, co zastavilo plány na rozšíření těžby. Propadla se budovaná jáma číslo 4. Důl Doubrava je dalším dílem seriálu příběhů starých šachet.
1: V tuto chvíli my stojíme tady u jámy Doubrava 4, což je jedna z mnoha jam dolu Doubrava, který už tuto chvíli neexistuje. A stojíme tady z toho důvodu, že si něco řekneme o události, která se stala v červenci roku 1998.
2: S Radovanem Kukučem, který se věnuje důlní historii, stojíme dnes už na zelené louce. Uprostřed je malý odplyňovací komín, kolem plot a jinak nic. Právě tady se měl důl Doubrava rozšířit. Tady měla být nová jáma, která se ale propadla a vzala všechno kolem.
1: Ten propad byl velký, protože ta těžní budova plus ještě nějaké pomocné objekty byly vtaženy do vznikajícího kráteru, který měl celkovou kubaturu nějakých 65 tisíc kubíků.
2: To všechno zmizelo?
1: To všechno zmizelo, ty rozměry byly 63 x 40 metrů, teď to nevím přesně, hloubka 35 metrů, ale to opravdu všechno pohltilo pod zemí, protože došlo k poruše na jámovém zdivu zhruba v hloubce 90 metrů a došlo k destrukci jámy.
2: Všechno mělo přitom vypadat jinak, jak ukazují dobové plánky a nákresy rozšířeného areálu.
1: Byly tady těžní věž, nezbytné budovy, které sloužily tady k realizaci nového, dá se říct, závodu dolu Doubrava.
2: Tady když se podíváme za plot, kousek vedle budovy stojí, čili ty nepostihl ten propad.
1: Ne, samozřejmě bylo tady vytyčeno nějaké bezpečnostní pásmo, jo, akorát se poté tady postavili larzenovy stěny, aby se opravdu, dá se říci, sevřel ten propad a mohl se začít zasypávat.
2: S odstupem času je vlastně velmi dobrou zprávou, že se

0: tehdy nikomu nic nestalo a že propad dál nepokračoval. Pokud se přijdete podívat k dolu Doubrava, kousek za plotem na louce, si můžete představit, jak velký kráter tady před 28 lety byl. Zítřejší páteční zastavení nás zavede o kousek dál do Petřvaldu. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu už nejsem sám, společnost mi dělá Lucka Kociánová, což znamená, že vás už za pár okamžiků seznámíme s aktuálními krátkými zprávami. Počkejte si na ně.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů. Podle policejních statistik je to celkem o 11 obětí více než loni za stejnou dobu. Může za to rostoucí obliba motorek i hezké počasí. Podle statistik si za 60% nehod můžou motorkáři sami. Zbytek způsobí řidiči aut, kteří je přehlédnou. Studenti z Moravskoslezského kraje uspěli v celostátní soutěži vědeckých a badatelských prací. Přehlídka středoškolské odborné činnosti jim vynesla celkem 5 medailí. Jednu zlatou, 3 stříbrné a 1 bronzovou. Nejúspěšnější byl Mikuláš Janáč ze střední průmyslové školy stavební v Ostravě, který zvítězil v oboru architektura a design interiérů. Mezi oceněnými jsou také studenti z Karviné, Bílovce nebo Frýdlantu nad Ostravicí. V opavské městské části Malého Štice jsou připravené pozemky pro stavbu rodinných domů. Jak potvrdil Martin Kůz z opavského magistrátu, u parcel jsou hotové inženýrské sítě i potřebné cesty. V součtu jde o 24 pozemků nových majitelů v oblasti ulice Sportovní. Opravy v krnovských městských lázních se blíží ke konci. Budovu s bazénem poničila povodeň v roce 2024 a od té doby je částečně uzavřená. Krnov chce městské lázně znovu otevřít září. Dokončuje se statické zajištění bazénové vany. Potvrdil to jednatel stavební firmy Vladimír Špička. Bazén chce město napustit a otestovat do konce července. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále otočili zápas s Anglií a zvítězili 2-1. V neděli je čeká souboj o titul se Španělskem, zatímco Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v utkání o bronz. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty ty vystoupají na 26 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě je uzavřena část ulice Komenského, probíhají tam stavební práce, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Každý čtvrtek dopoledne mezi 11. a 12. hodinou vysíláme náš magazín o zdraví. A protože dnes je čtvrtek, tak se lékárny dočkáte také. Jakému tématu se dnes budeme věnovat, tak to řeknu po písních Ivana Hlase a Věry Špinarové. Barevnej

0: Naším dnešním dopoledním hostem bude klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Nový Jičín. Ivana Šuláková ji pozvala k mikrofonu, aby s ní probrala pravidla, která platí pro užívání léků v horkých letních dnech, u kterých skupin léků je potřeba zvýšené opatrnosti, které mohou v tropickém počasí zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo přehřátí organismu. Tak i na tyto otázky dostanete odpovědi a ptát se našeho hosta budete moci samozřejmě i vy, a to prostřednictvím naší telefonní linky 596 11 22 66. Naši lékárnu otevřeme dnes dopoledne 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme tedy zhodnotit aktuální stav počasí v regionu.
2: Tak nyní máme poměrně hodně oblačnosti, většinou oblačno nebo zataženo. Místy se dokonce vytvořily mlhy a teploty se pohybují nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia. Také na horách je poměrně teplo kolem 13-14 stupňů Celsia a fouká slabý severní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu nebo jak jedno.
1: Před námi je čtvrtek, 16. červencový den. Jak bude?
2: Ráno očekáváme tedy ještě hodně oblačnosti, lokálně i s mlhami. Během dne se bude oblačnost přece jenom rozpouštět a mlhy také a převáží oblačno nebo i polojasno. Jen ojedinělé se mohou dnes vyskytnout přehánky nebo také i bouřka, to zejména v horských oblastech. Večer pak budou i tyto srážky ustávat a oblačnost dále ubývat téměř do vyjasnění. Teploty se dnes očekávají mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22, vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, jen v bouřce může přechodně zesilovat.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci bude málo oblačnosti, zpočátku jasno, potom převážně polojasno a k ránu se opět mohou vytvořit mlhy. Jen ojediněle se může objevovat ještě zpočátku noci přehánka. No a teploty během noci klesnou nejčastěji na 18 až 14 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A během zítřejšího dne očekáváme ještě v ranních dopoledních hodinách málo oblačnosti. Ojediněle jen s možností přehánky, zejména v oblasti Jeseníku. Odpoledne bude ale od západu oblačnost přibývat v souvislosti s blížící se studenou frontou, postupně se na většině území vytvoří přehánky nebo případně déšť a také bouřky a ty mohou být i silné, zejména v podvečerních večerních hodinách. Teploty ty budou mezi 28 až 32 stupni Celsia, na horách mezi 22 až 26 stupni, vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může opět přechodně zesilovat.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. My za ně děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Roman Horký a skupina Kamelot právě teď v raním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Před sedmou nabídneme i pár pozvánek s datem 16. července. To a první pozvánka nás zavádí do flítku Místku. Muzeum Beskyd totiž láká na komentovanou procházku nynějším sídlištěm Anenská. Do historie někdejší obce Colorado můžete nahlédnout, pokud se vydáte na půl pátou odpoledne ke kašně na náměstí Svobody v Místku. Centrum Třince na náměstí Svobody dnes opět oživí tradiční letní festival Třinecké kulturní léto. Dnešní program například nabídne od 16 hodin interaktivní představení pro děti Cirkusárium, od 17 hodin pak vystoupení pěveckých talentů regionu a večer třeba koncert Luboše Pospíšila. Pohodový a vzpomínkový podvečer můžete prožít i na prostranství před kulturním domem Poklad v Ostravě Porubě. V letním koncertu tam dnes od 17 hodin ožijí hity ze 60. let.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů porušily v prvním čtvrtletí zákon. Inspekce kvůli tomu rozdala pokuty za 4,5 milionu korun. Město Frýdek Místek obnoví semafory u bývalého autobusového nádraží. Návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost prohlédnout si vyhaslé vysoké pece. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Víc než tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená. To znamená, že se kontroloři zaměřili na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotreby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
5: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
3: Za první tři měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut, dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Frýdek Místek zavádí další úpravy ke sklidnění provozu na silničním průtahu městem. Nově se obnoví semafory u bývalého autobusového nádraží. Jak potvrdila mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková-Jekelová, cílem je zajistit větší bezpečnost na hlavní třídě po otevření silničního obchvatu města.
6: Dalšími dílčími úpravami má být vybudování levého odbočení z hlavní třídy na ulici 8. pěšího pluku, vybudování nových autobusových zálivů i obnovení napojení místních komunikací. Nejvýraznějším zásahem bude dlouho plánovaná generální oprava podchodů, kterou provede stát spolu s městem.
3: Měření chemické laboratoře hasičů ze čtvrtka 9. července, kdy vypukl požár budovy 34 ve Zlíně, prokázala v ovzduší přítomnost oxidu uhelnatého. Naměřené koncentrace jedovatého plynu se pohybovaly od 10 do 40 ppm, tedy počtu částic v 1 milionu. Jedná se o koncentraci, která představuje zvýšenou hodnotu oproti normálu, ale pro zdravého dospělého člověka je podle zprávy zveřejněné na webu zlínského magistrátu krátkodobě bezpečná. Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích pořádá pro návštěvníky Colors of Ostrava prohlídky vyhaslých vysokých pecí. Do tří let se promění v novou industriální expozici.
7: Ta koule je součást rozvodí toho železa. Určitý rozdělováč do více proudů.
8: Říká ředitel Muzea Plus Pavel Lazar o obří kovové kouli, kterou v odlévací hale vysokých pecí nechali dělníci. Žhavý kov už je neobtéká, v muzeu ale zůstane a teď ji můžou vidět návštěvníci Colors of Ostrava.
7: To bude surové muzeum a je zájem, aby jsme v maximální míře zachovali tu autenticitu.
8: Muzeum Plus otevře do tří let. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka, zejména na horách. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů, na horách naměříme do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Silnice mezi Opavou a Pustými Jakarticemi je uzavřena. Stala se tam vážná nehoda. Objížďka je vedena přes Velkého Štice, tak s tím počítejte. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava se dostalo do své druhé poloviny. Připomenu, že máme čtvrtek, 16. červencový den roku 2026. U mikrofonu Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme všem posluchačům dobrý den i poslech. Pro nejbližší půl hodinu můžeme slíbit muziku od Radka Tomáška, Naďi Urbánkové nebo třeba Bruno Marse. Kromě toho dobré rady a nápady už za chvíli nabídne Artur Kubica a krátce před půl osmou se zaměříme na dění ve fotbalovém Baníku Ostrava.

0: 7 hodin a 12 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava, který nabídne krátce před 7:30 také sport. Fotbalisté Baníku Ostrava získali v letní pauze už celkem 5 nových posil. Jednou z těch posledních je ofenzivní hráč Dante Gilbert z Dukly Praha a právě jeho příběh vám za 10 minut nabídneme.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Mám doma několik lepidel různého složení a použití v dřevěné krabici a když jedu třeba na dovolenou, tak si tu krabici beru sebou. Dobré a hlavně vhodné lepidlo se může vždy hodit. Už se mi párkrát stalo, že jsem takovou zásobu v pohotovostní krabici využil. Občas se ale stane, že nejde uvolnit uzávěr tuby. A o tom bude dnešní problém. A nemusí to být lepidlo. To se vám může stát třeba i se zubní pastou nebo s krémem. Zaschne klidně i tuba s protlakem. U takových tub stačí ponořit tu tubu uzávěrem do horké vody a ono to za chvíli povolí. U lepidel je pak dobré po každém použití závit vyčistit a třeba i namazat jemně vazelinou a teprve potom uzávěr utáhnout. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes bude typicky letní s vysokými teplotami, pojďme se ale podívat na aktuální situaci v regionu na severní Moravě a ve Slezsku. Je v tuto chvíli oblačno, místy může být i zataženo, pojďme srovnat vyšší a nižší polohy, co se teplot týče. V Jeseníkách na Pradědu v tuto chvíli necelých 15 stupňů Celsia, pokud se zaměříme na teplotu v Ostravě, už teď 17,5 stupně. No a prognóza na dnešek, ta říká, že by většinou den měl být polojasný, případně oblačný, ojediněle mohou přijít přehánky, případně i bouřky, především tedy v dopoledních hodinách. Teploty až 30 stupňů Celsia, na horách naměříte na hřebenech do 22.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naďa Urbánková a Karel Černoch teď společně v programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 7 hodin 20 minut. Ještě v jarní části soutěže bojoval proti Baníku Ostrava za Duklu Praha o udržení v první fotbalové lize. Teď je ale ofenzivní záložník Dante Gilbert jednou z posil slezského klubu. 21-letý fotbalista z Trinidadu a Tobaga se představil fanouškům Baníku.
1: My name is Dante Gilbert. I am 21 years old. I'm from Trinidad and Tobago and I am attacking midfielder.
2: Říkal anglicky v klubovém videu Dante Gilbert. Kromě jména, věku a státní příslušnosti mluvil i o svém postu, tedy ofenzivním záložníkovi. Jeho 194 cm a silové pojetí by se Ostravanům mohlo hodit. Právě ve vzájemném utkání v květnu, které bylo pro Duklu Praha zatím posledním ligovým, Baník hráče oslovil.
1: After the last game where we I played at Dukla and we went down to Baník.
3: Krátce po vzájemném utkání na Dukle jsem se dozvěděl o zájmu Baníku i dalších českých klubů, ale hned jsem si vzpomněl, jak hlučné a bláznivé bylo publikum na Julisce. Okamžitě jsem si vyhodnotil

0: hodnotil, že Baník je pro mě ideální volba, i proto, že by jeho hra mohla vyhovovat mému stylu.
1: Právě v zápase na Julisce se rozhodovalo o tom, kdo z první ligy sestoupí. Baník potřeboval vyhrát, zvítězil 3-0 a Gilbert si zapamatoval hlavně atmosféru.
0: Bylo to opravdu bláznivé, neslyšel jsem vlastního slova. Rozhodně fanoušci Baníku jsou ti nejlepší v české lize. Když jsem na stadionu Dukly nastupoval proti Baníku, cítil jsem se, jako kdybych hrál v Ostravě.
1: Pokračuje Gilbert. Fotbalově vyrůstal v akademii PSV Eindhoven a loňskou sezónu začínal v maďarské lize. Ale v zimě se přesunul na Julisku do dresu pražské Dukly. Odehrál všech 16 ligových zápasů a dal 2 góly. Po sestupu mu přesun do Baníku doporučovali spoluhráči.
0: Bavil jsem se s Kevinem Princem Milou, je mnohem zkušenější a ví víc o české lize. Baník mi doporučoval. Stejně tak Tomáš Pekhart mi říkal, že by mi to v Baníku mělo sedět.
1: A s Baníkem má vysoké cíle. Při svém příchodu mluvil o svých přínosech pro tým.
0: Moje silné stránky jako ofenzivního záložníka jsou pohyb od 16 k 16, průniky za obranu, nahrávky, góly. Podle mě jsem týmový hráč a chtěl bych s Baníkem vyhrát ligu a hrát evropské poháry.
1: Doplnil Dante Gilbert. První ligový start za Baník by si mohl připsat 25. července v prvním kole soutěže ve Zlíně. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Křižovatky v Mošnově je kruhový objezd. Nová okružní křižovatka podle Moravskoslezského kraje zlepší dopravní napojení průmyslové zóny na hlavní silniční tahy a umožní průjezd nadrozměrné dopravy. Náklady na stavbu přesáhly 30 milionů korun. Už za dva týdny si můžou zájemci prohlédnout pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v karvinské části nad Vagónkou. Město otevře lokalitu veřejnosti v úterý 29. července a 5. srpna. Návštěvníci si budou moci projít všech 14 stavebních parcel. Každou z nich bude radnice prodávat samostatně v elektronické licitaci, kterou město vyhlásí ve druhé polovině srpna. Vyvolávací cena je stanovena na 1500 korun za metr čtvereční. Znevýhodněným rodinám s malými dětmi do 3 let v Karlovarském a Ústeckém kraji budou nově pomáhat vyškolené pracovnice. Program O mama vznikl na Slovensku a už funguje i v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoct malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Řidiči v průmyslovém areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm už jezdí po nových silnicích. Město dokončilo rekonstrukci spojky mezi ulicemi Sklářská a Dopravní a taky opravu ulice Polní. A jaké nás dnes čeká počasí? Dnes bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se objeví přehánky a teploty ty vystoupají na 26 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Silnice mezi Opavou a Pustými Jakartovicemi je stále uzavřena. Stala se tam vážná nehoda, na místě jsou i složky IZS. Objížďka je vedena přes Velké Hoštice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Ostravská fakultní nemocnice má nový parkovací dům. Kolik míst k parkování nabídne, tak to vám nabídneme v reportáži za pár minut.

0: Od dneška mohou auta parkovat v novém parkovacím domě ve fakultní nemocnici Ostrava. Má kapacitu zhruba 600 míst. Nová budova má vyřešit dlouhodobý problém s odstavením vozidel pacientů, kteří přijeli do největší nemocnice v regionu na vyšetření. Někteří už si zvykli parkovat i třeba v okolních ulicích Poruby.
1: Jak se vám tady parkuje?
2: Na houby. Není tu kde zaparkovat. Člověk musí vybírat čas, aby mohl přijet třeba odpoledne až, anebo brzo ráno a strávit tady celý den, že?
1: Pan Robert jezdí do nemocnice na vyšetření dvakrát za měsíc a aby zaparkoval, tak většinou musí objet celý areál třikrát, než najde místo. To se má ale změnit. Ode dneška mohou auta stát i v novém parkovacím domě. Podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta tady budou parkovat především zaměstnanci a tím se pro pacienty uvolní místa v blízkosti ambulancí.
3: Tady jsou zejména při hlavním vchodu nemocnice, kde stáli zaměstnanci, takže tito zaměstnanci se přesouvají do parkovacího domu. Lidé, kteří, ať už zaměstnanec nebo pacient, který přijede tady k parkovacímu domu, tak do areálu nemocnice vůbec nevjede. Vjede tady z této ulice Slabihoutka, vůbec se do areálu nedostává a vyjíždí zpátky na ulici.
1: Každý den projede nemocničním areálem okolo 3000 aut. Kapacita nového parkovacího domu je přibližně 600 míst pro auta, motocykly i sanitky. V areálu nemocnice jsou taky nově modré zóny, říká vedoucí odboru vnitřní bezpečnosti Daniel Najvert.
4: Modrá zóna znamená, že tam bude parkovat občan, ten náš pacient, klient, doprovod, takže bude parkovat na těch dvou velkých parkovištích a plus podél cesty, kde vlastně po pravé straně můžeme vidět příkladně kliniku onkologie, kliniku infekce nebo plicní.
1: S parkováním by se mělo ulevit i lidem, kteří bydlí v ulicích v okolí fakultní nemocnice. Pacienti i zaměstnanci si tam zvykli nechávat auta, když v areálu nemocnice nebylo místo. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Časí téma, které teď probereme s meteorologem Václavem Smolkou, je na telefonní lince. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Budeme se věnovat právě aktuální situaci.
2: Tak v kraji máme aktuálně hodně oblačnosti, lokálně se také vyskytují mlhy, ale zejména v oblasti kolem hor se ta oblačnost i protrhává a máme i slunečné počasí. Teploty jsou od 16 do 19 stupňů a vane jen slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 3 metrů za sekundu.
1: Pojďme k nejbližší budoucnosti, jak bude dnes?
2: Tak zejména ještě teďka v těch ranních a dopoledních hodinách čekáme místy s většinou oblačnost s těmi mlhami. Během dne se ale ta oblačnost bude protrhávat i v tady těchto oblastech a bude oblačno až polojasno. Ojediněle se také vyskytnou přeháníky nebo i bouřky, a to zejména v oblasti kolem hor. Večer potom budou srážky ustávat a bude oblačnosti ubývat. Maximální denní teploty budou od 26 do 30 stupňů, na horách to bude kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Máme jasno od dnešku, pojďme ale dál. Jak bude noc na pátek a co zítra?
2: V noci by mělo být polojasno, zpočátku až jasno, k ránu se mohou opět ojediněle vytvářet mlhy a zpočátku noci se ještě může ojediněle objevit přeháníka. Minimální noční teploty budou od 18 do 14 stupňů, vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být ráno a dopoledne ještě málo oblačnosti, v jeseníkách také s možností přeháníky, odpoledne bude ale od západu oblačnosti přibývat a postupně se přeháníky nebo déšť vyskytnou na většině území, mohou se přidat také i bouřky, které budou i silné. Maximální denní teploty budou od 28 do 32 stupňů, na horách to bude 22 až 26 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách bude zesilovat.
1: Prosím ještě o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1020 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji mezi 85 a 100%.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka. Díky za to. Hezký den.
2: Děkuji, hezký den. Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po písni od Dalibora Jandy se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na akce, které dnes můžete v našem regionu navštívit. Dopoledne v 10 hodin začíná v Karviné komentovaná prohlídka historického centra města. Sraz všech zájemců je u Městského informačního centra na Masarykově náměstí. Pohádkový čtvrtek v Letňáku v Orlové patří veselému hudebnímu pastelkování, a to provedou klauni z Balónkova. Své děti tam můžete vzít na 17. hodinu. A přidáme jeden tip pro dobrodruhy. Zlofot do Palkovic na kole. Tak zní název přednášky Petra Bílka, která začíná v 19. hodin v kotelně Nové osmičky ve Frýdku Místku.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministr zahraničí Macinka dnes bude jednat ve Vídni. Krnov dokončuje opravy krytého bazénu. Pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí zpěvačka LP. Bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Ve Vídni bude se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou Reisingerovou jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou.
4: Rakousko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery Česka. Obě země spolu úzce spolupracují také na bilaterální úrovni nebo v Evropské unii, kde se pravidelně koordinují v řadě společných témat. Například rozšiřování 27 o státy západního Balkánu. Vedle jednání se zástupci rakouské vlády a parlamentu zamíří ministr Macinka také do bilingvních škol spolku Komenský, které už více než 150 let zajišťují vzdělávání české menšiny ve Vídni. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Za první letošní pololetí zemřelo v Česku při dopravních nehodách 31 motorkářů. To je podle policejních statistik o 11 více než loni za stejnou dobu. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda za to může rostoucí popularita motorek i hezké počasí. Asi 40% nehod z motorkáři způsobí řidiči aut, kteří je často přehlédnou. Opravy v krnovských městských lázních se blíží ke konci. Budovu s bazénem poničila povodeň v roce 2024 a od té doby je částečně zavřená. Krnov chce městské lázně znovu otevřít září. Dokončuje se statické zajištění bazénové vany, potvrdil to jednatel stavební firmy Vladimír Špička. Bazén chce město napustit a otestovat do konce července.
5: Jsme měli v cestě poměrně hodně rozhodů. Budeme v poslední fázi demontovat vzduchotechniku, a takže s tím se bylo potřeba i pořádat. My věříme tomu, že to bude fungovat, jak to je vymyšleno, a věříme tomu, že prostě jednou dojde celkové rekonstrukce a vše bude v pořádku.
2: Oprava bazénu je ale jenom dočasná. V provozu by měl teď vydržet zhruba 3 roky. Americká zpěvačka LP dnes zaspívá na festivalu Colors of Ostrava. Hudební program na hlavním pódiu nabídne i vystoupení Kateřiny Marie Tiché, která přijde odpoledne i do mobilního studia Českého rozhlasu. K hlavním tahákům festivalu dnes taky patří britská skupina The Libertines nebo duo Tomora.
6: Zpěvačka LP se na festival vrací pravidelně, a to i z toho důvodu, že její první vystoupení na Colors of Ostrava v roce 2017 ji v podstatě otevřelo cestu k tuzemským fanouškům. Českou premiéru dnes naopak bude mít hudební duo Tomora, které tvoří zpěvačka Aurora a producent Tom Rowlands. Forum Melting Pot zase otevře téma budoucnosti českého fotbalu. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát si bude povídat třeba s legendárním střelcem Antonínem Panenkou. Jiří Štefel, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka, zejména pak na horách. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů, na horách naměříme do 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Havířově počítejte s uzavřenou ulicí Provaznická, probíhají tam stavební práce a silnice mezi Opavou a Pustými Jakartovicemi je stále po ranní vážné nehodě uzavřená, tak s ním počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme Český rozhlas Ostrava i dnes ve čtvrtek 16. července vysíláme pravidelný ranní program nazvaný Dobré ráno. O program se teď starají Lucka Kociánová a Petr Souku. Přejeme vše dobré a také příjemný poslech. Máme pro vás muziky Leonu Machálkovou, Marie Rotrovou a nebo Freddieho Mercuryho. Kromě toho ale také pravidelnou rubriku Martina Písaříka. Dnes se zaměří na sopky na našem území. Už za pár minut.

0: Maria Rotrová nás opouští v 8 hodin a 12 minut. Bývalý důl Doubrava bude už za chvíli dalším zastavením v našem seriálu Příběhů starých šachet na Ostravsku a Krvensku. My připomeneme zkázu, kterou způsobil propad budované důlní jámy. Reportáž čekejte 10 minut před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dnes budeme mít příjemný letní den, ale dopoledne můžeme i zmoknout. Jak to aktuálně v našem regionu vypadá? Všude je většinou zataženo nízkou oblačností, místy už ale se začíná oblačnost protrávat a svítí slunce. Teploty následující, Frenštát pod Radoštěm teď udává teplotu 17 stupňů Celsia, trochu tepleji je v Chuchelné na Opavsku, na teploměru je údaj 18 stupňů. Meteoprognoza říká, že dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, hlavně tedy v horských oblastech. Nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia, na horách pak ve vyšších polohách naměříte okolo 22.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším pátečním hostem bude knihovnice Moravskoslezského kraje za rok 2026 Adéla Klačaková. Stará se jak o knihovnu v Soběšovicích, tak v mobilním hospici Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. S knihovnicí roku natáčela Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava a Vladimír Mešík, 8 hodin 23 minut. Míříme na Karvensko. Důl Dubrava byl kdysi součástí rozsáhlé sítě černouhelných šachet na Karvensku. Uprostřed léta 1998 se ale stalo něco, co zastavilo plány na rozšíření těžby. Propadla se budovaná jáma číslo 4. Důl Dubrava je dalším dílem seriálu příběhů starých šachet.
1: V tuto chvíli my stojíme tady u jámy Doubrava 4, což je jedna z mnoha jam dolu Doubrava, který už tuto chvíli neexistuje. A stojíme tady z toho důvodu, že si něco řekneme o události, která se stala v červenci roku 1998.
2: S Radovanem Kukučem, který se věnuje důlní historii, stojíme dnes už na zelené louce. Uprostřed je malý odplyňovací komín, kolem plot a jinak nic. Právě tady se měl důl Doubrava rozšířit. Tady měla být nová jáma, která se ale propadla a vzala všechno kolem.
1: Ten propad byl velký, protože ta těžní budova plus ještě nějaké pomocné objekty byly vtaženy do vznikajícího kráteru, který měl celkovou kubaturu nějakých 65 tisíc kubíků.
2: To všechno zmizelo?
1: To všechno zmizelo, ty rozměry byly 63 x 40 metrů, teď to nevím přesně, hloubka 35 metrů, ale to opravdu všechno pohltilo pod zemí, protože došlo k poruše na jámovém zdivu zhruba v hloubce 90 metrů a došlo k destrukci jámy.
2: Všechno mělo přitom vypadat jinak, jak ukazují dobové plánky a nákresy rozšířeného areálu.
1: Byly tady, že jo, těžní věž, nezbytné budovy, které sloužily tady k realizaci nového, dá se říct, závodu dolu Doubrava.
2: Tady když se podíváme za plot, kousek vedle budovy stojí, čili ty nepostihl ten propad.
1: Ne, samozřejmě bylo tady vytyčeno nějaké bezpečnostní pásmo, jo, akorát se poté tady postavili larzenové stěny, aby se opravdu, dá se říci, sevřel ten propad a mohl se začít zasypávat.
2: S odstupem času je vlastně velmi dobrou zprávou, že se tehdy nikomu nic nestalo a že propad dál nepokračoval. Pokud se přijdete podívat k dolu Doubrava, kousek za plotem na louce, si můžete představit, jak velký kráter tady před 28 lety byl. Zítřejší páteční zastavení nás zavede o kousek dál do Petřvaldu. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: U mikrofonu toho zprávařského už je připravená Lucka Kociánová. Co je nového, uslyšíte za pár okamžiků.
2: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes vzrostly, informovala o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může stát oproti včerejšku o 32 haléřů víc, tedy 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než včera. V Opavě po roce skončila rekonstrukce Anenské ulice. Město navázalo na loňskou opravu vodovodu a kanalizace, kterou zajistil provozovatel sítí, a nechalo opravit celou komunikaci. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Městská část investice činila 6,5 milionu korun. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska budou ode dneška společně trénovat v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Dnes si procvičí například zásah u masivního krvácení. Zítra je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Městský obvod Ostrava-Jih má vypracovanou architektonickou studii nové podoby náměstí generála Svobody. Počítá s výstavbou nové zeleně, propojením obou částí parku i novým zastřešeným pódiem pro kulturní akce. Podle mluvčí obvodu Ilony Honusové se do studie podařilo zapracovat také připomínky obyvatel, jako je například sklidnění dopravy a bezpečnost chodců. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále otočili zápas s Anglií a zvítězili 2-1. V neděli je čeká souboj o titul se Španělskem, zatímco Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v utkání o bronz. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky a teploty, ty vystoupají na 26 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Havířově je uzavřena ulice Dubová, probíhá tam oprava povrchu, tak s tím počítejte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: písni Karla Zecha teď v 8 hodin 39 minut míříme na Karvensko. Odlová nabízí novou sociální službu přímo do domácností klientů, kteří se o sebe už nemůžou naplno postarat, a posílá radnice vyškolené pečovatelky osobní asistence. Pomohou klientům i jejich příbuzným, aby na péči nebyli sami. Já už teď v našem vysílání po telefonu zdravím ředitelku sociálních služeb města Odlové Jarmilu Bernou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím vás do studia a také všechny posluchače.
0: Děkujeme za to. S čím konkrétně tedy mohou vaše pracovnice nebo vaši pracovníci v domácnostech pomoci?
1: Konkrétně naše zaměstnankyně poskytují potřebnou pomoc klientům s tím, co zrovna potřebují. Každý klient je jiný a vyžaduje jinou podporu. Pomáháme s běžnými činnostmi, které už nemůžou sami zvládnout. A je to například obyčejné vstávání z postele nebo nějaká změna polohy, přesun z postele na lůžko. Pomáháme s oblékáním, osobní hygienou, s koupáním. Pomáháme také s přípravou jídla, pití, podáním stravy, nebo je to praní, žehlení prádla. Velkou část tvoří doprovody, kdy klienta doprovázíme k lékaři na různá vyšetření nebo na úřady, na nákup. Ale je to taky třeba obyčejná procházka do přírody, do kostela, do knihovny, kulturní nebo společenské akce. Mm-hmm. Jo? Je to všechno o tom, aby člověk mohl zůstat vlastně co nejdále ve svém domácím prostředí a mohl si užívat běžných činností, tak jak byl zvyklý.
0: Pro koho je tedy ta služba vyloženě určená a jakým způsobem oni zájemci mohou požádat?
1: Služba je teda primárně určena pro občany města Orlova, ale v případě volné kapacity poskytujeme službu také občanům z okolních měst a obcí. A jedná se většinou občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo svého zdravotního postižení, kdy potřebují pomoc jiné osoby. Máme sociální pracovnici paní Petru Chromíkovou, na kterou se mohou lidé obrátit na telefon 731 138 742, případně prostřednictvím e-mailu, a veškeré informace získají na našich internetových stránkách. Ale také kohokoliv rádi přivítáme u nás v sídle naší organizace, kdy sídlíme uprostřed 5. etapy na ulici Adamusova 1269. Tak ať nás kontaktují nebo přijdou, rádi všem poradíme a pomůžeme.
0: Orlová nabízí novou sociální službu. My jsme o tom teď hovořili s ředitelkou sociálních služeb města Orlové Jarmilou Bernou. Děkujeme za váš čas i za vaši práci a přejeme hodně zdaru a pěkný den.
1: Děkujeme.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Ještě jednou před koncem dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava zhodnotíme aktuální počasí v regionu. Je většinou polojasno, místy může být ještě zataženo nízkou oblačností, brzy se ale ta oblačnost bude rozpouštět. Pojďme k aktuálním teplotám. V Karviné teď 18 stupňů Celsia, trochu tepleji o 1 stupeň je pak v Novém Jičíně. No a prognóza od našich meteorologů, ta hovoří o tom, že nás čeká teplý letní den, bude většinou polojasno až oblačno. Ojediněle mohou přijít přehánky, případně i bouřka, ale hlavně tedy v horských oblastech. Nejvyšší teploty až 30 stupňů Celsia. Pokud vyrážíte na hory, počítejte s teplotou okolo 22.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Nový Jičín. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych s ní probrala pravidla, která platí pro užívání léku v horkých letních dnech, u kterých skupin léků je potřeba zvýšené opatrnosti a které mohou v tropickém počasí zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo přehřátí organismu. I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: čemu se zavázali ministři Česká a Slovenska, i o tom budou zprávy, které vám za 10 minut nabídne Lucka Kociánová. Hned poté si otěže toho dopoledního vysílání už převezme Vláďa Šmehlík. Proto se loučí Petr Souku, přeji vám všem hezký den, těším se zítra.
1: Zasmějte se s námi! Nejkrásnější jméno na Slovensku je podle statistik Lenka. Vyšlo to v nějakém věstníku a na průzkumu se podíleli sami muži. No a výsledek vychází z toho, že existují tři věci, které muži nejvíce milují. A právě tyto tři věci mají nejraději. Za prvé je to dovolenka, za druhé milenka a za třetí pálenka. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Blíží se 9. hodina, Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, no a za pár vteřin tady budou aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hned po nich se už můžete těšit na dopolední vysílání. Lucie Kociánová už je ve studiu, začínáme doslova za pár vteřin.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Česko a Slovensko společně nakoupí vojenskou techniku. Ministři obrany obou zemí dnes podepsali memorandum. Rožnovská radnice dokončila opravy dvou silnic v průmyslovém areálu bývalé Tesly. Historickou rychtu v centru Úvalna na Bruntálsku čeká velká rekonstrukce. Bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ke společnému nákupu vojenské techniky se zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zuny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení.
3: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
2: Ministři se také domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku. Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, to je zhruba o 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. Řidiči v průmyslovém areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm už jezdí po nových silnicích. Město dokončilo rekonstrukci spojky mezi ulicemi Sklářská a Dopravní a taky opravu ulice Polní, dodává mluvčí města Adéla Kousalová.
4: V obou lokalitách proběhla komplexní rekonstrukce zahrnující opravu odvodnění, sanaci podkladních vrstev i pokládku nových asfaltových vrstev v celé šíři komunikace. Díky tomu budou opravené úseky bezpečnější a výrazně se tak prodlouží jejich životnost.
2: Úvalno na Bruntálsku opraví část historické rychty v centru obce. Rekonstrukce zasáhne celé přízemí a památky z konce 17. století. Jde o okna, dveře, podlahy, omítky, ale i původní malby, které jsou teď skryté. Obec začala s přípravou projektové dokumentace. Práce skončí zřejmě v roce 2029, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
5: Každá ta místnost bude mít nějakou funkci, takže budou tam třeba hudební salonek pro třeba skupiny kreativní, které se zabývají hudbou, budou tam tvůrčí dílny a nebo volné, kde třeba bude mobiliář, stoly, židle, kde bude možno ve větších nebo menších skupinkách něco pořádat a tvořit.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, jen ojedinělé se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 26 až 30 stupňů a na horách naměříme do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/11 dnes dávejte mezi Opavou a Rýmařovem pozor. Na silnici se tam pohybují údržbáři. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 9. hodině, Lucie Kociánová, aktuální zprávy tady budou znova v 10 hodin. Začíná dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem a tradičně i dnes, tedy ve čtvrtek 16. července, začneme s magazínem Křížem krajem. Na výlet nás dneska vezme Petra Štrimplová. Kam to bude, tak to prozradíme po písničce. Teďka Hanka Zagorová a Řeka zázraků. Tak tedy krásné dobré dopoledne, Moravo, a krásné dobré dopoledne, Slezsko.

Tak tohle je Hanka Zagorová a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V pokoji ptáčci, kterým ze zobáčku tryskaly pramínky vody, výstavní mozaiky nebo třeba zrcadlo ve chlevě nad korytem, ze kterého žral ušlechtilý dobytek, tak to je jenom zlomek z extravagantního příběhu někdejšího pána zámku ve Slezských Rudolticích slezského šlechtice Alberta z Hodic. Na zámecké prohlídkové trase ho mimo jiné připomíná takzvaný pokoj přátelství a do Slezských Rudoltic se vypravíme za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, tohle byl Tom Jones a Mouse T a my jedeme na výlet.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na zdobených zámku je prý moc, a tak se ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku rozhodli, že ukážou návštěvníkům, co se zámeckým interiérem kdysi udělali sklady krizového zabezpečení státu. Takzvaný pokoj přátelství je jediný na celé prohlídkové trase, který zůstal v syrovém stavu. A také ilustruje osobnost místního hraběte Alberta z Hodic. Za jeho panování se zámku říkalo Slezské Versailles. Natáčela tam Petra Štrimplová.
2: S kastelánem zámku Slezské Rudoltice Tomášem Zembou stojíme v takzvaném pokoji přátelství. Je to, řeknu vám, opravdu zajímavá komnata, protože když se tady člověk rozhlédne, otočí, tak tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vlastně vidím i rozvody, jak starý je to prostor.
3: No tak ten prostor je vlastně jediný dochovaný a je to z 18. století, to, co vidíte, ty omítky, a my jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou. Ty rozvody jsou ze 70. let, když tady byly sklady krizového zabezpečení státu. Taky jsme je nechali obnažené, aby taky lidi si všecko připomněli.
2: My se koukáme, tady máte na stěně dvě historické fotografie, tak to jsme v kterých letech?
3: Tak to je počátek 20. století, je to z archivu doktora Brauna a fotografie jsou vlastně z muzea z Opavy, ze Slezského zemského muzea, a vlastně toto je, zachycuje tuto místnost vlastně ještě před zničením během války nebo po válce, jak se zničila.
2: Takže v tom načančaném stavu?
3: To je v tom načančaném, vůzovka načančaném stavu samozřejmě, už bez nábytku, vidíte, že to je tež holé, ale ty stěny jsou tak, jak vypadaly.
2: No tak jako hodně ohlodané, teda nejen zubem času, jak říkáte. Kousek hned vedle je mozaika, spousta cedulek, prosíme nesahat. Láká to lidi?
3: Samozřejmě láká, hlavně to láká lidi, kteří mají co dočinění s památkama, protože to je opravdu rarita a každý si na to chce zkusit sáhnout. No a opravdu jsme tomu museli zabránit, protože to drží silou vůle. A když jsme se podívali na ty fotky doktora Brauna, tak tady to je vlastně zachycené, jak to má vypadat.
2: No a co znázorňovala ta mozaika? Jak se vlastně stalo, že do interiéru dali takovýto jako artefakt?
3: No a to je to přesně, o čem se bavíme, že Albert byl podivín.
2: On tady Albert z Hodic.
3: Albert z Hodic, ano.
2: 18. století.
3: 18. století, ten tady prostě měl ty místnosti všechny takové extravagantní. Prostě měl tady různé. Dokonce se říká, že v jednom pokoji měl dokonce takový liánový pokoj a tam byli ptáčci, kterým ze zobáčku tryskali pramínky vody, jo? Že to prostě on byl úplně blázen. Jako.
2: Takže mozaika není vlastně...
3: Tu mozaika je jediná, co zbylo, ale jinak to, co tady bylo, tak to bylo ještě daleko, daleko lepší.
2: No a my víme, co znázorňovala, protože je to vlastně fakt jenom ve střípkách.
3: No, je tam nějaký strom a něco tam muselo být, ale opravdu to už asi nezjistíme. Ani z těch fotek se přesně nedá vytáhnout, co to mohlo být.
0: To říká kastelán Tomáš Zemba. No a na zámek ve Slezských Rudolticích zamíříme i po písničce v magazínu Křížem krajem. Vy se pak třeba o pokoji přátelství dozvíte ještě více. Třeba to, že jeho stěny zdobí originální truchlivé vzkazy rudoltického hraběte.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem, no a my se teď minimálně symbolicky vrátíme do 18. století. V 18. století, kdy pánem zámku ve Slezských Rudolticích byl hrabě Albert z Hodic. Jeho osobnost připomíná takzvaný pokoj přátelství, kde je například ukázka originální mozaikové výroby, hraběcí podobenky a taky působivé žalmy věnované rozlučce s Chotí. A nejen to, s kastelánem Tomášem Zembou na Slezských Rudolticích natáčela Petra Štrimplová.
3: Další záležitosti, které jsou v pokoji přátelství, tak jsou ty, no, pomožte mi s tím pojmenováním.
4: To psal Hodic po smrti své milované ženy, jako když ona mu zemřela, tak on za ní truchlil a psal takové žalmy za ní. Jako, jo, takže to, a to je jediné, co zbylo. Oni vysili zámecké kapli, tak my je máme teďka tady, jinak jsou z muzea z Krnova zapůjčené.
3: Ano.
4: A tady ta Maří Magdaléna, ta je ze zámecké kaple. My jsme si doteďka mysleli, že to je z té naší zámecké kaple.
3: Ano.
4: To je velké, svatého Josefa. A teď jsme zjistili podle vlastně jednoho textu z roku 1776, že tady byla ještě jedna kaple nahoře v patře, soukromá. Mm-hmm. A tam právě byla umístěna Máří Magdaléna, na ní byl kříž a pod ní byl svatostánek. A vedle ní byl velký obraz princezny Sofie, jeho manželky.
3: Tak, takže za Sofii takhle truchlil, je to vlastně na dřevě, psané. Vlastně malba, pod tím nějaký textík, zřejmě veršovaný, je to v němčině, v latině, my
4: V jednom textu by se dalo říct, že člověk si má užívat života, že na konci života ho stejně budou žrat červy, tak až zbytečně nestředají do strožoku, jak se říká, ale to je taky laický jenom překlad. A na druhém píše Sofii, že jí bude věrná.

0: vděčný vlastně celý život.
1: A tak to je pěkné poselství s těmi červy.
2: To jo,
1: platné
2: to
1: pro
2: je,
1: jakoukoliv dobu.
0: To
1: asi.
0: Přesně tak. Jako nikdy nevíte, co se stane.
1: Zrcadlo vám tady visí, je takzvané zámecké, kouzelné, když se podíváte.
0: No, kouzelné není, ale víme, že teoreticky mělo viset v zámeckém chlevě nad korytem, jo, protože náš hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích, a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
1: To, co Castellan popisuje, tak to je období, kterému se vlastně tady říká Slezské Versailles. No, musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. A Alberta z Hodic máme tam na té podobence, tady taky v bystě.
0: Ano.
1: Tak tento muž ostrých rysů dělal
0: tady tyto věci, přesně,
1: kusy.
0: A jako ten příběh je obrovský. To turista si musí, nebo návštěvník si musí přijít to poslechnout, protože náš zámek není postavený na historických předmětech z našeho zámku. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
1: Pokoj přátelství, nejen to uvidíte a zažijete na zámku ve Slezských Rudolticích. Castellan Tomáš Zemba ze Slezských Rudoltic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: A magazín Křížem krajem tady bude i zítra, tedy v pátek 17. července, a naším cílem bude chata Kotař. Zároveň je to jedno z míst letní turistické soutěže Křížem krajem. Na Kotař nás vezme redaktorka Romana Kubicová a prozradí mimo jiné, jaké zvíře má tato chata nově jako svého maskota. Zítra v našem vysílání po 9. hodině.
3: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle je Brian Adams a Somebody a Jarka Vykoupilová pravděpodobně někde viděla někoho krájet mozzarellu, proto vám dnes v Babských radách vysvětlí, proč to nedělat a jak s tímhletím sýrem zacházet. Babské rady tady budou za chvíli.

0: Babské rady.
1: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: No a nemusíte čekat na Moravskoslezský rozhlasový kvíz, který vám nabídneme po 10. hodině, ale zasoutěžit si můžete už teď za malou chvíli, protože za malou chvíli tady bude letní speciál, letní soutěž zámeckého léta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor! Prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhru. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla jako největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny.
0: Před dvěma dny a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Tak, určitě, určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda, moc, moc, moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala
0: jsem. No, radost až do rána,
1: no,
0: jak
1: radost.
0: Se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský
1: děkuji.
0: Balíček je váš, to znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4, hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ano, vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do
1: Dubečan. Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení, hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den, přeji hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko se na podzim přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu. V Malých Hošticích jsou připravené pozemky pro stavbu rodinných domů. Návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost prohlédnout si vyhaslé vysoké pece. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server iRozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu. Tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. Nástroje, které úmluva prosazuje, jsou už součástí českého právního řádu. Připojení se k ní ale podle navrhovatelů otevírá cestu k mezinárodní spolupráci. V opavské městské části Malé Hoštice jsou připravené pozemky pro stavbu rodinných domů. Jak potvrdil Martin Kůz z opavského magistrátu, u parcel jsou hotové inženýrské sítě i potřebné cesty. V součtu jde o 24 pozemků nových majitelů v oblasti ulice Sportovní.
2: Součástí již dokončených prací jsou nové komunikace a chodníky, včetně parkovacích míst, hotová je splašková kanalizace, elektropřípojky pro domy, veřejné osvětlení a další potřebná technická infrastruktura. Posledním krokem, který zbývá, je napojení veřejného osvětlení na elektrickou síť.
0: Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska se ode dneška účastní společného cvičení v Koutech nad Desnou na Šumpersku. První den je věnovaný workshopům. Záchranáři si při nich procvičí například zásah u masivního krvácení. Pokračuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
3: Bude tam něco přes 50 účastníků, jak z horské služby z České republiky, tak z Polska a ze Slovenska. Budou tam i kolegové hasiči, policajti. Bude v rámci toho workshopu 5 stanovišť. Hlavně to bude zaměřené na nějaké nové postupy, protože to jsou věci, jako které děláme, ale ty postupy se prostě mění.
0: Cvičení bude pokračovat v pátek na Červenohorském sedle. Kynologové si tam společně s policisty vyzkouší například pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích pořádá pro návštěvníky Colors of Ostrava prohlídky vyhaslých vysokých pecí. Do 3 let se promění v novou industriální expozici.
4: Ta koule je součást rozvodí toho železa. Určitý rozdělováč do více proudů.
5: Říká ředitel Muzea Plus Pavel Lazar o obří kovové kouli, kterou v odlévací hale vysokých pecí nechali dělníci. Žhavý kov už je neobtéká. V muzeu ale zůstane a teď ji můžou vidět návštěvníci Colors of Ostrava.
4: To bude surové muzeum a je zájem, aby jsme v maximální míře zachovali tu autenticitu.
5: Muzeum Plus otevře do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, zejména pak na horách. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříme do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici Polská srazila 3 osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4,5 minuty po 10. hodině. Slyšeli jste Lucii Kociánovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám Lucie nabídne v 11 hodin. Teď posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a míříme za další záludnou otázkou Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pakliže chcete vyhrát balíček Českého rozhlasu Ostrava, tak neváhejte a zavolejte. Ještě předtím nám ale zaspívá slovenská kapela Elán a taky třeba Pavel Bobek. No a o čem bude dnešní moravskoslezský kvíz? Nechci napovídat, ale ano, bude to industriál. Dneska se podíváme na průmyslové stavby, tak jsem teda zvědav, jak tohle to dopadne. Možná by bylo fajn se teď rozhlédnout po okolí, po Moravskoslezském kraji a podívat se, kterou průmyslovou stavbu máte nejblíž. Také nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, pozveme do Palkovic, do Třince i do Ostravy Poruby a zamíříme do Krnova, tam se podíváme, jak jsou na tom s opravou plaveckého bazénu. Tolik aktuální nabídka dobrého dopoledne, tak si to tady hezky užijte a krásný den.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, dovolali jste se do Českého rozhlasu v Ostravě. Kdo pak nám volá?
2: Dobrý den, Kristýna z Ostravy.
1: Kristýna, vás zdravím. Tak jdeme na to, jste připravena na otázku?
2: No, uvidíme.
1: Samozřejmě dostanete tři možnosti, můžete si vybrat. Jedna z těch možností bude určitě správně. Tak jdeme na to. V Moravskoslezském kraji najdete stovky a možná tisíce komínů a nemyslíme tím komíny na rodinných domcích. Víte, který komín je v kraji nejvyšší a zároveň jeden z nejvyšších v celé České republice? A máte na výběr. Nejvyšším komínem v našem kraji je komín v Ostravské Nové Huti. Nebo za B, komíny elektrárny v Dětmarovicích. A nebo za C, komíny biocelu v Paskově. Tak, no, tak ty
2: pojďte. Budu hádat. No tak...
1: Nová Huť, elektrárna Dětmarovice anebo biocel Paskov. Kdo z nich má nejvyšší komín?
2: Tak biocel bych řekl, no. Nevím, určitě.
1: A biocel to není, nevadí. Zkuste to zase příště a my dáme příležitost někomu jinému. Nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Slyšíme se?
3: Ano, dobrý den.
1: Tak povídejte, kdo pak jste a odkud voláte?
3: Zdenka a z Ostravy volám.
1: Tak Zdenko, slyšela jste otázku, který komín je podle vás nejvyšší v celém Moravskoslezském kraji? Za A je to komín na Ostravské Nové Huti, nebo za B komíny elektrárny v Dětmarovicích, anebo za C komíny biocelu Paskov?
3: Zkusím Novou Huť. Ano.
1: Tak bohužel, bohužel, děkuju. Třetí volající, ano. Ten už má volbu jasnou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
4: Dobré dopoledne, tady je Eva z Ostravy.
1: Tak Evo, vy už asi odpověď znáte, můžete nám ji říct?
4: No tak to už je jasné, že je to ten komín v Dětmarovicích.
1: A je to přesně tak. Komín biocel v Paskově měří 151 metrů. Komín Ostravské Nové Huti je vysoký 220 metrů. Ale pozor, komíny elektrárny v Dětmarovicích, oba dva, jak vedle sebe stojí, jsou vysoké 269 metrů, čímž jsou jedny z nejvyšších v celé zemi. A vy vyhráváte, blahopřeju, zůstaňte prosím na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Pokud ještě nemáte žádný program na dnešek, tak za malou chvíli pro vás budeme mít pozvánky a kulturní tipy. Samozřejmě ve městě Ostravě dále probíhá festival Colors of Ostrava, ale tohle není jediná událost, která se v našem kraji děje. Další pozvánky přidáme za moment.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, za 2 minuty bude 10:30. Z Lofot domů do Palkovic na kole, tak zní název přednášky Petra Bílka, která začíná dnes v 19 hodin v kotelně Nové osmičky ve Frýdku Místku. Centrum Třince na náměstí Svobody dnes opět oživí tradiční letní festival Třinecké kulturní léto. Dnešní program například nabízí od 16 hodin interaktivní představení pro děti Cirkusárium a od 17 hodin vystoupení pěveckých talentů z regionu a večer třeba koncert Luboše Pospíšila. Tolik pozvánka do Třince a pozveme i do Ostravy Poruby. Pohodový a vzpomínkový podvečer dnes totiž můžete prožít na prostranství před kulturním domem Poklad v Ostravě Porubě. Letní koncert tam od 17 hodin ožijí hity ze 60. let. Další tipy potom najdete určitě na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Tam potom najdete velký souhrn kulturních akcí v celém kraji.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Každý den máme v terénu v Moravskoslezském kraji naše redaktory a reportéry a mimo jiné i Adama Tomáše. Ten byl v Krnově. Krnovští plavci jsou optimisté a věří, že si na svém ve svém městě zaplavou už v září. K tomu odpovídá i plán rekonstrukce. Dokončují se totiž poslední provizorní opravy bazénu a pod jeho vanu se s Adamem Tomášem podíváme už za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, tak tohle byl Žádný strach a Jiří Korn a konec dvouletého čekání krnovských plavců se blíží. Statici teď dokončují práce na bazénu v městských lázních. Nosné sloupy tam poničila povodeň v roce 2024 a nebylo jisté, jestli se bazén ještě někdy vůbec otevře. Komplikovalo to život hlavně krnovskému plaveckému klubu, který musel jezdit do okolních měst.
1: My už jsme spustili nábor nových členů od září, máme naplánované závody, tak musíme věřit, že to klapne.
2: Michal Mruzek mě doprovodil na terasu k zavřenému krnovskému bazénu. My akorát můžeme nakouknout dovnitř, kde vidět, že se tam nějakým způsobem pracuje. Na dně bazénové vany vidím štafle.
1: Radši se na to nedívám, nechci být pesimista, musím být optimista.
2: Kdy jste naposledy plaval?
1: Zhruba před 14 dny v Břidličné, když jsme ukončili plaveckou sezonu.
2: To je na plavce celkem málo, že?
1: Já už nejsem zas tak plavec, já už jsem spíš trenér a funkcionář.
2: Vladimír Špička je člen představenstva firmy, která provádí statické zajištění.
3: Je to vlastně dočasné statické zajištění, které by mělo po dobu 1 až 3 let zabezpečit provoz bazénu.
2: Takže to jsou tady ty ocelové stojky?
3: Ano. Ty ocelové stojky, které jsou rozmístěné podle půdorysu, kde vyznačil projektant jejich únosnost a jejich rozmístění.
2: Práce pod bazénovou vanou komplikoval i samotný prostor, protože kam se člověk podívá, tam je nějaká trubka, nějaký ventil a některé ty stojky jsou opravdu mezi těmi trubkami.
3: Jsme měli v cestě poměrně hodně rozhodů. Budeme v poslední fázi demontovat vzduchotechniku, a takže s tím se bylo potřeba vypořádat. A samozřejmě největší problém bylo si ty díly v zámečnické dílně nachystat, dopravit je sem přes různá zařízení.
2: Vladimír Špička uznává, že až se bazénová vana začne opět plnit vodou, bude trochu nervózní.
3: Jsme teda na sobě najevo. My věříme tomu, že to bude fungovat, že to je vymyšleno a věříme tomu, že prostě jednou dojde celkové rekonstrukce a vše bude v pořádku. No.
2: Zatěžkávací zkouška je v plánu ještě v červenci, kdy chce město bazén napustit. Pokud se vše podaří, šplouchání vody se bude z krnovských městských lázní ozývat opět v září. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Nový Čín. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych s ní probrala pravidla, která platí pro užívání léku v horkých letních dnech, u kterých skupin léků je potřeba zvýšené opatrnosti a které mohou v tropickém počasí zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo přehřátí organismu. I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla Cher a vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jarka Vykoupilová vám dneska v Babských Hradách poradila, že není dobré trhat mozzarellu a řekla nějaké zajímavosti o tomto v sýru. No a teď už je na čase, aby nám poradil taky chlap. Je připravený Artur Kubica a tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Začínáme za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Mám doma několik lepidel různého složení a použití v dřevěné krabici a když jedu třeba na dovolenou, tak si tu krabici beru sebou. Dobré a hlavně vhodné lepidlo se může vždy hodit. Už se mi párkrát stalo, že jsem takovou zásobu v pohotovostní krabici využil. Občas se ale stane, že nejde uvolnit uzávěr tuby. A o tom bude dnešní problém. A nemusí to být lepidlo. To se vám může stát třeba i se zubní pastou nebo s krémem. Zaschne klidně i tuba s protlakem. U takových tub stačí ponořit tu tubu uzávěrem do horké vody a ono to za chvíli povolí. U lepidel je pak dobré po každém použití závit vyčistit a třeba i namazat jemně vazelinou a teprve potom uzávěr utáhnout. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tohle byla Lucie Bílá, blíží se 11. hodina, ladíte Český rozhlas Ostrava. Za chvíli vám Lucie Kociánová nabídne aktuální zprávy. Město Frýdek Místek chce obnovit semafory u bývalého autobusového nádraží v Místku. A další zprávy v 11.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na českých silnicích v letošním prvním pololetí meziročně zemřelo o 11 motorkářů víc. Město Frýdek-Místek obnoví semafory u bývalého autobusového nádraží. Čína podezřívá zadrženého českého občana z ohrožení národní bezpečnosti. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Za první půlrok to podle policie bylo 29 motorkářů a dva spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května. To třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
2: Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy na odpolední tiskové konferenci. Frýdek-Místek zavádí další úpravy ke sklidnění provozu na silničním průtahu městem. Nově se obnoví semafory u bývalého autobusového nádraží. Jak potvrdila mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková-Jekelová, cílem je zajistit větší bezpečnost na hlavní třídě po otevření silničního obchvatu města.
5: Dalšími dílčími úpravami má být vybudování levého odbočení z hlavní třídy na ulici 8. pěšího pluku, vybudování nových autobusových zálivů i obnovení napojení místních komunikací. Nejvýraznějším zásahem bude dlouho plánovaná generální oprava podchodů, kterou provede stát spolu s městem.
2: Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Server Seznam zprávy včera napsal, že vězněným Čechem v Číně je podnikatel, který v zemi obchodoval. Diplomaté Českého ministerstva zahraničí jsou s ním v kontaktu. Americká zpěvačka LP dnes zaspívá na festivalu Colors of Ostrava. Hudební program na hlavním pódiu nabídne i vystoupení Kateřiny Marie Tiché, která přijde odpoledne i do mobilního studia Českého rozhlasu. K hlavním tahákům festivalu dnes taky patří britská skupina The Libertines nebo Dua Tomora.
6: Zpěvačka LP se na festival vrací pravidelně, a to i z toho důvodu, že její první vystoupení na Colors of Ostrava v roce 2017 ji v podstatě otevřelo cestu k tuzemským fanouškům. Českou premiéru dnes naopak bude mít hudební duo Tomora, které tvoří zpěvačka Aurora a producent Tomorrowland. Forum Melting Pot zase otevře téma budoucnosti českého fotbalu. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát si bude povídat třeba s legendárním střelcem Antonínem Panenkou. Jiří Štefel, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka, zejména pak na horách. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříme do 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Mezi Dolní Lutyní a Bohumínem se nejspíše zdržíte. Probíhá tam oprava vodorovného značení. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Čtyři a půl minuty po jedenácté. Lucie Kociánová se zprávami v jedenáct rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Uslyšíte ji zase zítra. Zprávy ve 12 už vám nabídne František Tichý, no a protože je čtvrtek po 11. hodině, tak je jasné, že na našem programu je rozhlasová lékárna. Tradiční pravidelný čtvrteční pořad, který dnes připravuje Ivana Šuláková. Ta si k mikrofonu pozvala specialistku, se kterou probere pravidla pro používání léků v horkých letních dnech. Ještě předtím, ale než lékárna začne, tak je tady Petr Spálený a taky třeba Robert Křesťan. Krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Ivana Šuláková. Dnes budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit o komplikacích, které mohou přinést letní měsíce v souvislosti s užíváním léků. Naším hostem je klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Ostrava. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní magistro, může extrémní horko ovlivnit to, jak lidský organismus reaguje na některé léky?
2: Ano, protože lidský organismus má určité adaptační mechanismy, které vlastně na to horko může se třeba snížit krevní tlak nebo může být větší únava. To znamená, že když třeba chronicky pacient užívá antihypertenziva, tak třeba v době těch veder nemusí potřebovat třeba tak vysokou dávku těch antihypertenziv, takže ten účinek je sice stejný, ale vlastně ten organismus lidský se chová jinak v době těch veder.
1: Já jsem se dočetla, že existují skupiny léků, které mohou během tropických dnů zvyšovat riziko dehydratace.
2: Ano. Jsou to typicky diuretika. Diuretika jsou léčiva, vlastně u nichž je to přímo v mechanismu účinku, že odvodňují, takže tam určitě je potřeba jako větší pozornost v době těch veder. Potom to jsou některá antihypertenziva, ale můžou to být i třeba nesteroidní antiflogistika, což jsou vlastně léčiva, která si pacient normálně může koupit sám v lékárně, ani o tom třeba neví. Takže typicky třeba látka ibuprofen, imesulit, takže i u těchto léčiv je potřeba opatrnosti.
1: No vidíte, a zrovna ten ibuprofen je něco, co lidé často užívají bez předpisu a vlastně vůbec netuší, že se tím můžou způsobit odvodnění organismu. Znamená to, že v případě těch skupin léků, které jste právě teď zmínila, je důležité hlídat i dostatečný příjem tekutin?
2: Ano, určitě. To vždycky doporučuji, že když třeba pacient prostě potřebuje ten ibuprofen, tak opravdu ať myslí na to, teda ať dodržuje ten pitný režim. Potom samozřejmě jsou ještě různí pacienti, kteří mají třeba srdeční selhání, u nichž třeba je potřeba takzvaná restrikce tekutin, ale u nich je to vlastně individuální a doporučuji teda tohle z toho konzultovat jako se svým lékařem, kolik teda těch tekutin v době těch veder mají vypít, když obvykle mají tu restrikci třeba na litr a půl denně.
1: Co se vlastně může stát pacientovi, který užívá léky z těch skupin, které jste zmínila, léky mu způsobí odvodnění a on ještě k tomu málo pije?
2: Tak nejvíc ohroženým orgánem jsou ledviny, takže se vlastně může stát jako snížení funkce až vlastně takové takzvané akutní renální selhání. To je potom stav, který teda se musí řešit v nemocnici, ale opravdu tam nejvíc ohroženě jsou ty ledviny.
1: Co vlastně pít v létě a možná konkrétně čím zapíjet léky?
2: Tak doporučuji, každopádně nejistější je voda, tím vlastně se nic neskazí. Upozornila bych vlastně lidi na to, že ať se vyvarují pokud možno alkoholu v létě, protože sice člověk třeba má větší žízeň a třeba to pivo si dá rád, ale opravdu je to vlastně alkohol vždycky dehydruje, takže i když se to nezdá, tak tomu bych se vyvarovala.
1: My jsme tady měli minulý týden pana doktora, který mluvil právě o tom, jak reaguje lidský organismus na horko. Mluvil také o pitném režimu. On tam speciálně to pivo zdůrazňoval, že vlastně je to mýtus, že je to přísun vitamínu, minerálu, že naopak v horku bychom ho pít opravdu neměli. Co se stane, když zapijeme léky třeba pivem? Je tam nějaké riziko?
2: Tak samozřejmě záleží, kolik toho piva je, ale kromě toho rizika dehydratace, jako když člověk pije ty alkoholické nápoje, tak tam je ještě třeba riziko té jako sedace, protože vlastně alkohol může jako uspávat a v době těch veder tam vlastně pacient je více, jako, nebo člověk je více unavenější, má teda ten nižší tlak a je více unavenější, takže to je taková jako běžná reakce, takže když se k tomu přičte třeba ten alkoholický nápoj, tak jako to riziko té únavy může být třeba větší, takže i třeba pozor za volantem nebo tak, takže při těch dlouhých cestách na tohle opravdu pozor.
1: No vidíte, a za volantem se často dopujeme kávou, protože ta mimo jiné organismus povzbuzuje, ale také víme, že káva odvodňuje. Jak moc?
2: Tak každá káva by se měla zapít vodou, takže asi když se tohle dodrží, tak a nepřehání se to s tím počtem těch káv za den, tak si myslím, že to jako není úplně jako rizikový nápoj, ale opravdu myslet na to, že odvodňuje.
1: Má káva nějaký neblahý účinek v kombinaci s nějakými konkrétními léky?
2: Tak to mě teď úplně nenapadá.
1: Ale zvyšuje někdy účinnost nějakého léku, že? Protože některé třeba léky na chřipku se dávají v kombinaci s kofeinem.
2: Ano, ano, jestli myslíte jako kofein přímo látku, tak to se vlastně přidává třeba paracetamolu, protože to zvyšuje vlastně účinek analgetický, takže to se třeba dává do přípravků na bolest hlavy, typicky třeba u migrén i se používá kofein, protože to jako je vyzkoušeno, že to vlastně potenciuje ten účinek těch analgetik.
1: O specifikách v užívání léků v horkých letních dnech si dnes povídáme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Jejíž druhou část vám nabídnu hned po písničce. To vám také bude k dispozici naše telefonní linka 59 611 22 66. Můžete telefonovat své posluchačské dotazy. Odpoví na ně náš dnešní host, klinická farmaceutka Tereza Vaňková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Víte o tom, že u některých skupin léků je potřeba v horkých letních dnech zvýšené opatrnosti? I o tom si dnes povídám s klinickou farmaceutkou Terezou Vaňkovou z nemocnice Agel Ostrava. A ptát se jí můžete na detaily k tomuto tématu i vy, milí posluchači, a to na telefonním čísle 59 611 22 66. Paní magistro, vy jste říkala, že během extrémních veder může být někdy potřeba dočasně upravit dávkování některých léků. O které léky se tedy jedná a kdo vlastně o takové změně musí rozhodnout?
2: Tak je to tak, už se vlastně, jak jsme se zmiňovali o těch diureticích, tak to je taková skupina, potom třeba antihypertenziva některá, můžou to být i třeba některá antipsychotika, která mají vlastně jako i nežádoucí účinek, třeba snižování krevního tlaku, nebo i některé léky na Parkinsonovu nemoc, ale je to velice individuální a určitě bych upozornila posluchače, ať si léky nemění dávkování nebo nevysazují sami, ať určitě tohle to konzultují se svým praktickým nebo odborným nebo prostě specialistou. Takže opravdu ať to vlastně nedělají sami.
1: Takže léky, které třeba upravují tlak, výši tlaku, se můžou projevovat tím, že potom máme závratě a podobné příznaky. Napadá mě to, jestli se vlastně o těchto průvodních možných jevech mohou pacienti dozvědět i v těch příbalových letáčcích. Já vím, že jsme se tady už minule bavili o tom, že příbalové letáky nečíst předem, ale když už mám nějaké potíže, ať se nevyděsím k smrti, ale jsou tam třeba takové specifické potíže popsány i z pohledu právě toho vedra?
2: Ano, je tam určitě, jako tam by měly být vlastně ty účinky, které se třeba vyskytly u určitého jako procenta pacientů, takže ty nežádoucí účinky tam určitě jsou v příbalovém letáku zmíněny, ale tam jich je jako hodně, jo, takže prostě člověk možná má problém třeba se v tom úplně zorientovat nebo si tam najít tento konkrétní nežádoucí účinek a třeba si někdy úplně nemusí spojit právě třeba ty závratě třeba s tím nízkým tlakem, takže zrovna u toho třeba tlaku krevního bych doporučila vlastně i to měření vlastně kvalitním tonometrem, což teda každý pacient s vysokým krevním tlakem by měl jako doma mít a měl by si pravidelně ten krevní tlak měřit. Takže to taky doporučuji v tom létě.
1: Může takový přechodný stav toho náhlého nízkého krevního tlaku a závratí vést třeba až k mdlobám?
2: Ano, mdloby, pády, to je takový jako třeba nežádoucí účinek, co se s tím třeba setkáváme v nemocnici, takže ty pády se v nemocnici jako hodně řeší.
1: Které skupiny pacientů, a teď nemusíme být úplně konkrétní, jsou třeba z hlediska kombinace horka a užívání léku těmi nejohroženějšími?
2: Tak nejohroženější jsou asi seniori, kteří berou třeba i hodně léků, protože jednak v tom vyšším věku ta adaptace na to horko může být horší, jo, že člověk vlastně to horko hůře snáší. Pacient bere hodně

0: léků nemusí přesně vědět, který ten lék vlastně dělá úplně co. A jsou to třeba i pacienti, co mají právě třeba srdeční selhání, to je taková častá choroba, nebo relativně častá, takže nebo vlastně ti pacienti, co užívají ty antihypertenziva, jak jsem říkala.
1: Já když jsem si hledala informace k těm specifickým skupinám léků, tak jsem narazila na informaci, že některé léky právě v období těch veder mohou zhoršovat schopnost organismu se ochlazovat a tím také zvyšovat riziko přehřátí nebo úpalu.
0: Tak tady asi máte na mysli anticholinergní nežádoucí účinky. Jsou skupiny léčiv, které vlastně, u kterých jako ten anticholinergní nežádoucí účinek je prostě nežádoucí, ale jsou i skupiny léčiv, u kterých vlastně kvůli tomu účinku jako ten lék bereme. Vlastně, co to znamená, ty anticholinergní nežádoucí účinky, je to celé spektrum vlastně věcí, co jako v tom organismu jako vlastně ten anticholinergní účinek jako dělá. A jedním z nich je, že se vlastně pacient nepotí nebo má, to pocení je prostě zmenšené. A to pocení je vlastně ten adaptační mechanismus, takže když ten lék způsobí to, že ten pacient se potí málo nebo nepotí, tak vlastně jakoby je větší riziko toho přehřátí toho organismu.
1: Co byste doporučovala jako, řekněme, první pomoc v takovém stavu? Chlazení nějakým způsobem?
0: Tak tam jsou takové ty obecné doporučení, jako určitě takové to chlazení ve stínu, ať pacient je, ať hodně pije, ať se samozřejmě nevystavuje sluníčku v těch nejhorších hodinách, ať užívá vlastně ty krémy s UV faktorem, takže takové ty obecné rady, co si myslím, že všichni znají.
1: Klinická farmaceutka Tereza Vaňková je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava a v povídání o specifikách užívání léků v horkých letních dnech budeme pokračovat opět za chvíli.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Horké letní dny vyžadují i bedlivé nakládání s některými léky. Mohou totiž zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo třeba i přehřátí organismu. I to nám dnes přišla do studia vysvětlit klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Ostrava. A k tématu se jí můžete ptát i vy, milí posluchači, na čísle 59 611 2266. Paní magistro, některé léky prý mohou vyvolat i přecitlivělost na sluneční záření. Co přesně znamená takzvaná fotosenzitivita a jak se projevuje?
2: Takže fotosenzitivita je vlastně schopnost některých léků zvýšit citlivost na to sluneční záření, jak jste řekla. Projevuje se to vlastně rychlejším, jako, nebo neobvykle rychlejším, nebo horším, jako spálením, to znamená prostě zčervenání kůže, puchýřky. A pak bych ještě chtěla teda zmínit jeden pojem, a to je fotoalergická reakce. Tam je ten vlastně fotoalergická reakce způsobená léky. Tam je ten patofyziologický vlastně mechanismus odlišný, ale tak je vlastně ten vyvolávací mechanismus, nebo můžou za to ty léky. A tam ta reakce se projevuje třeba jako takový klasický ekzém. Je to teda daleko vzácnější reakce a nevyskytuje se to vlastně i hned po tom požití toho léku, nebo prostě je to třeba v řádech dnů, ne třeba hodin nebo minut.
1: Mm-hmm. Vy jste zmínila tedy tu fotoalergickou reakci a fotosenzitivitu, co jsou tu toxickou, ale teď mě napadá, že vlastně ten popis té fotoalergické reakce může, nebo je téměř totožný s tím, co já znám z vlastní praxe a lidově ho nazýváme sluneční kopřivka. Neužívám žádné léky, které by to mohly vyvolat. Je ten základ jiný, nebo je to aspoň podobné?
2: No, podobný může být ten projev, ale ta patofyziologie je určitě odlišná, protože ta fotoalergická reakce způsobená léky je přímo tam v návaznosti vlastně na to léčivo. Takže pokud ty léky neužíváte a máte, tak to prostě není fotoalergická reakce způsobená léky, ale je to prostě jako taková ta kopřivka po sluneční.
1: Když mluvíte o těch projevech, tak které běžně konkrétně užívané léky mohou riziku těch reakcí, tedy té přecitlivosti na sluneční záření a tu fotoalergickou reakci vyvolávat?
2: Tak jsou to některá antibiotika, typicky třeba doxycyklin, což je vlastně antibiotikum, které třeba řada lidí užívá na lymskou boreliózu. Může to být třeba ještě další antibiotikum, třeba ciprofloxacin, což je taky třeba jako užívané, hodně užívané antibiotikum. Nebo z těch jiných skupin léčiv se můžeme bavit třeba o amiodaronu. Amiodaron je lék, který se používá vlastně v kardiologii, anebo některá diuretika taky mají tu schopnost.
1: Co pomůže? Pomůže třeba opalovací krém?
2: Ano, tak určitě bych samozřejmě doporučila větší ochranu než obvykle. Pokud ideální by bylo, když člověk bere nějakou dobu, jenom třeba ta antibiotika, tak v tu dobu se tomu sluníčku prostě vyhnout. Pokud třeba užívá ten amiodaron, který jsem zmínila, tak ten se užívá dlouhodobě, má velmi dlouhý poločas, takže tam se tomu užívání asi jako, nebo tam se prostě nelze vyhnout tomu, že to je jenom na krátkou dobu. Takže opravdu opalovací krém, chránit se, nechodit na sluníčko v době toho největší intenzity, to znamená v těch poledních hodinách, a vlastně pacient asi potom jako už ví, jak reaguje, když třeba ten amiodaron bere roky.
1: Vy jste zmínila konkrétní antibiotika, znamená to, že to riziko neplatí pro všechna antibiotika? Napadá mi totiž konkrétní příklad z praxe. Řada dětí v létě má angínu. Dostane na ně antibiotika, znamená to, že nemohou na sluníčko?
2: To automaticky neznamená, na tu angínu třeba se berou penicilíny klasicky, nebo většinou, samozřejmě záleží na tu původci, a u těch penicilínů se tohle třeba nepopisuje, takže jako s opatrností určitě ano. Ale zase, když je člověk jako nemocný, tak samozřejmě je lepší jako spíš ten klidový režim a být doma.
1: Může vůbec laik poznat rozdíl mezi alergickou reakcí na lék vyvolanou sluncem a obyčejným spálením nebo sluneční alergií? Je tady ta šance?
2: Tak tam asi bych jako doporučila, pokud ten pacient vlastně ten lék užívá, tak už myslet na to, že tam může být ta fotoalergická nebo fototoxická reakce poléková, pokud samozřejmě neužívá, tak asi na tyhle ty možnosti myslet nemusí, ale ty projevy jsou asi dost podobné, takže tohle bych doporučila asi konzultovat, pokud samozřejmě ta reakce je nějaká jako významná nebo prostě opravdu ten stav se zhoršuje, objevuje se tam třeba i bolest nebo nějaké závažnosti, vážnější prostě puchýře, tak doporučuji konzultovat s kožním lékařem ideálně.
1: Říká klinická farmaceutka Tereza Vaňková, která je naším dnešním hostem v rozhlasové lékárně. Její poslední část vám nabídnu už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o užívání, dávkování, ale i skladování léku v horkých letních dnech. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Ostrava. Paní magistro, jak už jsme zhrnuli, lidé jsou nebo mohou být při užívání některých léků citlivější v kombinaci právě s horkem. Jsou i samotné léky citlivější na horko?
2: Ano. Některá léčiva samozřejmě je potřeba jako uchovávat v chladu a je to vždycky vlastně dle doporučení výrobce, takže jsou to třeba typicky nějaké inzulíny, vakcíny se uchovávají vlastně v chladu od 2 do 8 stupňů nebo i některé třeba oční kapky.
1: Na většině léků se dočteme, tedy na příbalovém letáku i na samotné krabičce, zmínku o tom, že je třeba lék uchovávat do 25 stupňů Celsia. Napadá mě, že ta nedávná vlna veder a další nás čeká, už jenom sama zabraňuje tomu, abychom v obyčejné domácnosti tu teplotu nepřekročili. Jak moc je to limitující? Může třeba i krátkodobé překročení této teploty být problémem?
2: Tak co znamená údaj na obalu? Vlastně výrobce před každou registrací přípravku musí udělat takzvané stabilitní studie a vlastně testuje tu lékovou formu konkrétní nebo ten konkrétní léčivý přípravek při různých teplotách, při různých vlastně podmínkách. Takže on garantuje, že při uchovávání do 25 stupňů ten lék prostě bude v pořádku. Pokud se krátkodobě překročí tato teplota, tak záleží, je to velmi jako individuální, záleží samozřejmě na tom, o co se jedná. Myslím si, že pokud to jsou třeba tablety, nějaké prostě klasické tablety, tak tam tak velký problém asi nebude. Ale pokud se třeba jedná o čípky nebo nějaké tekuté lékové formy, tak tam asi ten problém bude větší.
1: Ty se nám mimo jiné roztečou, že ano. Při těch teplotách kolem 30 stupňů. Jaké nejčastější chyby při skladování léku během letních veder vlastně děláme?
2: Tak taková asi nejčastější chyba, zvlášť teď v době dovolených, je, že vlastně se třeba ten lék zapomene v autě a málo kdo tuší, že vlastně v tom autě může třeba ta teplota vystoupat na 50-60 stupňů, jo, pokud je třeba na sluníčku nějakou dobu, takže to je taková jako velká chyba. Potom, co se týče toho skladování doma těch léčiv, tak někdo třeba má ty léky někde na parapetu v kuchyni, kde taky může být v době prostě třeba toho poledního slunka, taky může si je to sluníčko, takže to je vlastně na přímém slunci, tak tam ta teplota lokálně taky může být vyšší. Nedoporučila bych třeba ani skladování v koupelně, protože v koupelně vlastně zase je větší vlhkost. Tam třeba nemusí být ta teplota nebo to přímé slunko, ale ta vlhkost taky může vadit.
1: Jak vlastně poznáme, že lék mohl být horkem, vlhkem nebo sluncem poškození? Existují nějaké varovné známky nebo to lék vůbec nemá šanci poznat?
2: Tak ve většině případů asi to poznat úplně jednoduše nelze. Samozřejmě pokud je nějaká změna konzistence, barvy nebo vůně toho léku, tak asi už tam prostě je třeba zpozornět, ale myslím si, že na první pohled to vlastně nepozná ani odborník, protože to jsou vlastně věci, které se pak vyzkoumají vlastně v laboratoři, jestli tam ta účinná látka byla zachována v dostatečném množství a dostatečné kvalitě.
1: Léto to je také čas, kdy cestujeme na dovolenou. Už samotná cestování může přinášet jisté komplikace právě ve vztahu k léky, tak je vlastně správně převlážet léčiva během cesty autem nebo dokonce letadlem?
2: Tak vždycky bych doporučila je vlastně mít v příručním zavazadle, nenechávat v tom rozpáleném autě, to už jsem zmiňovala. Co se týče toho letadla, tak zase mít v příručním zavazadle, pokud to jsou nějaké injekce, například třeba inzulíny, tak tam dokonce vlastně je doporučeno mít potvrzení od lékaře v angličtině, že ty léky opravdu jsou potřeba. A pokud to jsou teda léky, jako ty inzulíny, které se mají uchovávat v chladu, tak existují různé příruční chladící tašky, takže to si myslím, že už dneska jako je docela standard.
1: Lidi, kteří trpí cukrovkou a právě potřebují inzulíny poměrně dost, tak znamená, že cestovat mohou, ale musí myslet prioritně na kvalitu svých léků, aby mohli užívat v takové kvalitě, v jaké by měly být.
2: Ano.
1: Ano, je to tak. To je vše, co jsme dnes v lékárně Českého rozhlasu Ostrava stihli říci. Nezbývá, než abych poděkovala našemu dnešnímu hostu, kterým byla klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agal Ostrava. Někdy příště se budu těšit opět na viděnou a přeji vám krásnou dovolenou.
2: Děkuji vám taky, děkuji za pozvání.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden budeme mluvit o záškrtu, konkrétně o přímé vazbě v přenosu tohoto onemocnění mezi neočkovanými vnoučaty a seniory. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a dobrou chuť k obědu přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava pomalu a jistě míří do svého finále. Už za 8 minut bude 12 hodin a František Tichý vám nabídne další rozhlasové zprávy. Pozvu ještě na zítřejší dopolední vysílání. Zítra po 11. hodině si můžete poslechnout rozhovor Ivy Piskalové z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím pátečním hostem bude knihovnice roku Moravskoslezského kraje Adela Klačáková. Ta se nejen stará o knihovnu v Soběšovicích, ale také o knihovnu mobilního hospice Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. Tak o tom bude zítřejší host Českého rozhlasu Ostrava. Naladit si ho můžete na vlnách našeho rádia po 11. hodině.

0: Tak tohle bylo Slunce v duši a Nightwork a za 4,5 minuty bude poledne. 3/4 kontrolovaných e-shopů porušilo v prvním čtvrtletí tohoto roku zákon. Česká obchodní inspekce rozdala na pokutách za 4,5 milionu korun. Podrobnosti zná František Tichý a prozradí vám je ve zprávách. Hned po nich už se můžete těšit na hudební poštu.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Připraveny jsou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi František Tichý.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: 3/4 kontrolovaných e-shopů porušili v prvním čtvrtletí zákon. Inspekce kvůli tomu rozdala pokuty za 4,5 milionu korun. Nové parkoviště u fakultní nemocnice pomůže Ostravě Porubě. Kopřivnický projekt Někdo ven pořádá vodní hry u Větřkovické přehrady. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré poledne. Víc než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená, to znamená, že se kontroloři zaměřili na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
3: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
1: Za první 3 měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut, dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Parkování v ulicích v okolí Ostravské fakultní nemocnice by se mělo zlepšit. Nemocnice totiž v areálu otevřela nový parkovací dům s kapacitou 600 míst. Mnoho pacientů a zaměstnanců si zvyklo nechávat auta v okolních ulicích, když nenašli místo uvnitř zdravotnického zařízení. Nejhorší situace byla na nejbližších cestách, říká starostka městského obvodu Poruba Lucie Baránková-Vilamová z hnutí ANO.
4: Je to 17. listopadu, jsou to ulice Komenského, vedoucí k pokladu. Hlavní třída i tím byla ovlivněna samozřejmě. I když třeba najížděli nebo najíždí studenti na Vysokou školu Baňskou, tak je to samozřejmě i ta část další, protože ono to spolu souvisí, ta oblast. To není tak, že jsou striktně oddělené, ono to přelívá v rámci dne.
1: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliardy korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíce Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o 5leté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. V Kopřivnici si dnes odpoledne můžou zájemci vyzkoušet různé vodní hry. Projekt pro mládež Někdo ven připravil na Větřkovické přehradě i dobrodružnou stezku s loděmi, kajaky a paddleboardy. Kromě stezky se návštěvníci zapojí i do další výzvy.
5: Pro milovníky záhad je připravená hra Kód z hlubin, tajemství truhly. Hrací kartu si účastníci vyzvednou ve stánku u hráze a poté už jenom plní různé úkoly. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno, přechodně až oblačno, s teplotami 26 až 30, na horách od 20 do 24 stupňů. V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte převážně polojasno, později odpoledne se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty v noci klesnou až na 13, přes den vystoupí na 28 až 32, na horách 22 až 26 stupňů Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, dejte v Píšti na Opavsku na silnici 466. Policie šetří střet motorky se zvěří. Místo je s opatrností průjezdné. A nehodu máme hlášenu i z Bruntálska. Na silnici 11 u Bruntálu místem projedete. Jezděte opatrně. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4,5 minuty popolední, tak tohle byl František Tichý a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Další vám nabídne v jednu, ve dvě a bude vám je nabízet až do 7 do večera. Teď už je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes má svátek, to vůbec nevím, kdo má dneska svátek, podívám se do kalendáře. Je to Luboš, takže všem Lubošům blahopřejeme. Pokud znáte nějakého Luboše, klidně mu zavolejte na 596 11 22 66 a nechte mu zahrát hezkou písničku. Začíná totiž jediný rozhlasový pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Dnešním odpolednem vás provází František Tichý a Vladimír Šmehlík, tak tedy hezké poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Riviera, Koloredov, Anenská, míříme do moravské části Dvojměstí. V Místku nás čeká paní Miluška. Hezký dobrý den, tady je Hudební pošta.
2: Dobrý den všem. Včera měl svátek můj partner Jindra. Jelikož jsem se nedovolala, přeju dneska. Jindro, co ti přát? Štěstí máš, že jsme spolu. Takže zdraví, zdraví, zdraví. A ať tě neopouští tvůj stálý elán, dobrá nálada a smysl pro humor. To ti přeje i tvoje, i moje rodina. Sice už báječnou ženskou.
3: Čekejte, prosím.
2: Ale já ti posílám.
3: Čekejte.
2: Tak, a za všechno ti moc děkuju.
1: Tak paní Miluško, trošku nám to přerušil signál, taky. Ale myslím, že vzkaz byl vyřízen. Mějte se krásně a užívejte si
2: děkuji
1: den v Místku.
2: Děkuji vám a naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava ladíte Hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Místku a teď se vypravíme na Valašsko, míříme do údolí Hážovického potoka. Ve Viganticích nás čeká paní Helena. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás a všechny posluchače. Tak, rozradil vám kalendář, že bude slavit krásné 90. narozeniny paní Anička Hodulová z Hutiska Solance. Chtěli bychom jí popřát hodně štěstí, hlavně zdraví, zdraví, boží požehnání a rodinnou pohodu. To jí přeje Břeťa a Helena z Vigantic. A také pozdravujeme jejího manžela Jošku.
0: A my taky přejeme všechno dobré. Mějte se krásně a zdravíme na Hutisko a zdravíme i do Vigantic.
1: Ano, děkuji vám. Naschle.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Z Vigantic se teďka s rádiovými vlnami přesuneme do Hlučína. Volá nám do hudební pošty paní Anička, Aneška, pardon. Paní Aneško, ještě jednou vám přeju hezký dobrý den, tak povídejte, jaké máte přání.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnes má narozeniny paní Jarka Vilpertová z Davkoviček. Přeji hodně štěstí, zdraví, boží požehnání. Ať prosté je přání moje, však z upřímného srdce pochází, ať první je zdraví tvoje.

0: Naším pátečním hostem bude knihovnice Moravskoslezského kraje za rok 2026 Adéla Klačaková. Stará se jak o knihovnu v Soběšovicích, tak v mobilním hospici Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. S knihovnicí roku natáčela Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Před malou chvílí jsme v hudební poště byli v Hlučíně, no a na Pražské ještě zůstaneme, míříme do Bolatic, čeká nás tam pan Max. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. Dnes má narození náš bratr František Fus, Franto. Přibývá hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože je jí málo. A hodně všeho, co by za to stálo, to ti přeje Max s celou svoji rodinou. Děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
2: Rádo se stalo, naslyšeno.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66 a podařilo se to paní Líbě, míříme na Vítkovsko, konkrétně do Lesních Albrechtic. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vladimíre, a všechny posluchače. Právě dnes slaví narozeniny naše bývalá sousedka a členka našeho klubu, paní Andulka Mazurová ze Skřipova, a pozítří paní Marta Kubna z Oldřišova. Milé holky, po cestě přes kopec i lesem, my ze srdce přání vám nesem. Léta letí, voda teče, věku nikdo neuteče, nic si z toho nedělejte. Vždyť v každém věku je místa dost pro lásku i pro radost. Přejeme vám, ať se stále tak čile a svěží, nic nedbejte, že čas tak rychle běží. Starostem se nepodavejte, svižně z postele ráno vstavejte. Život není vždycky snadný, v tomto věku to už to znáte. Proto vám přejeme a ze srdce další léta jen šťastné máte. Pevné zdraví, dlouhá léta, boží požehnání vám chceme přát a vše krásné, co jen život může dát. Andulce to přeji všichni její blízci a členové klubu důchodců z Lesních Albrechtic a Martě Ryba z Albrechtic. A vám moc, moc děkuji, pane Vladimíre, zase někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo, hezký den do Albrechtic, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou se teďka vypravíme na jihozápad od Opavy. Míříme do Litultovic, tam nás čeká Jirka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Ostravské rádio, že jsem se dovolal, jsem rád. Dne 17.7. má naše snacha Lucinka Kuchaříková narozeniny. Přejeme jí vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, úspěchu v práci a boží požehnání. Spoustu hodných dětí doma i ve školce a děkujeme, že se o nás tak dobře stará. Za celou rodinu Kuchaříkovou baví Liduška a děda Jirka z Litultovic.
1: Krásné přání. Přejeme všechno dobré, mějte se dobře, naslyšenou.
2: Taky, naschledanou.

0: Spálený šel dál a my jdeme do Hatě. Míříme k polské hranici, čeká nás tam paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím ostravský a všechny posluchače, co poslouchají ten krásný poda. Písničku bych chtěla poslat medějíma kamarádka narozeniny Jenka Hrubková a proto i dceru. Zdraví, děti, lásku a nejvíce body podehnání a se má dobře a se uvidíme hladkým posteličku. A vám, pane Vladimíre, svítí sluníčko, tak vám přeju hezký den.
0: A já moc děkuju, mějte se dobře. Tak naslyšenou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A ve 12 hodin a 42 minut ladíte Český rozhlas a posloucháte Hudební poštu. A do Hudební pošty jsem tentokrát dovolala i paní Hana. Míříme do Místku. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek s přáním je pro švagrovou paní Drahomíru Jekerle do Kaselu, která bude mít v sobotu meniny. Milá Drahuško, přeji ti za naši rodinku k tomuto dní vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a radosti od celé rodiny, rodinnou pohodu, dobré přátele. Dále ti přejeme stálou vitalitu, co nejméně starostí, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať jezdíte stále bezpečně za dcerami do Hágu a Stockdorfu. Pozdravujeme Jirku a rodinu Verunky a Kateřinky. Zároveň pozdravuji do Havířova paní Lapišovou, do nemocnice paní Mašteovou, do Frýdku Věrušku, do Koryčanských pasek Marušku a do Frýdlantu klientky domova seniorů. Písnička je i pro vás.
1: Já moc děkuji.
2: Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám krásný zbytek dne a týdne a šťastnou cestu domů. Písnička je i pro vás.
1: Moc krát děkuji, paní Hanko, děkujeme za zavolání, no a písnička už letí do českých zemí i do Německa.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle byla Nena a kurz němčiny. A dáme si ještě jednu písničku a jedno hudební přání. Míříme do Jablunkova, čeká nás tam Gustav. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Tak jak jsme se domluvili pro tu dcerku a jejího manžela za uzdravení, ať se mu daří, ať časnou cestu z Prahy domů tady, a dcerka se děkuji za pomoc nám starým rodičům.
0: Tak jo, písnička je vybraná Gustavem, mějte se krásně, ano. Pozdravujte v Jablunkově.
1: Ano, ano.
0: Neslyšenou, mějte se hezky.

Zuzana Navarová ukončila hudební poštu s datem 16. července. Doufám, že jste si náš pořad, ve kterém písničky vybíráte, sami náležitě užili. Nabídneme vám ho zase zítra, v pravé poledne. Za malou chvíli František Tichý a aktuální rozhlasové zprávy Českého rozhlasu Ostrava a hned po nich repríza rozhovoru z cyklu Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Ostravského rozhlasu loučí Vladimír Šmehlík. Budu se na vás těšit zase zítra dopoledne, tak si hezky užijte svůj den na Moravě i ve Slezsku.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zprávy s Františkem Tichým za okamžik.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Karviná obnovuje provoz koupaliště i krytého bazénu. Obchodní inspekce prověří platformu bezrealitky.cz kvůli podezření na nekalé praktiky. Fotbalová desítka Radiožurnálu Sport míří na Colors of Ostrava. Zítra bude nejprve slunečno, odpoledne i déšť nebo bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. V Karviné jsou ode dneška opět v provozu oba bazény. Znovu fungují venkovní koupaliště s atrakcemi i krytý bazén. Nucenou přestávku si vynutila odstávka teplé vody, bez které nemohou obě městská zařízení fungovat, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
6: Jakmile bude dodávka teplé vody obnovená, budou opět v běžném provozu krytý bazén i letní koupaliště. Věříme, že obyvatelé i návštěvníci města využijí jejich služeb naplno a užijí si letní dny u vody.
5: Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Měření chemické laboratoře hasičů ze čtvrtka 9. července, kdy vypukl požár budovy 34 ve Zlíně, prokázala vo vzduší přítomnost oxidu uhelnatého. Naměřené koncentrace jedovatého plynu se pohybovaly od 10 do 40 ppm, tedy počtu částic v 1 milionu. Jedná se o koncentraci, která představuje zvýšenou hodnotu oproti normálu, ale pro zdravého dospělého člověka je podle zprávy zveřejněné na webu zlínského magistrátu krátkodobě bezpečná. Fotbalová desítka Radiožurnálu Sport míří na Colors of Ostrava. Bývalý reprezentant Pavel Horvát tam dnes se svými hosty bude řešit minulost, ale i budoucnost českého fotbalu.
7: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
4: Počasí.
5: V noci bude polojasno, přechodně i jasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 až 14, na horách kolem 14 stupňů. Zítra v Moravskoslezském kraji čekejte ráno a dopoledne málo oblačnosti, které má odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo taky bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách 22 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Pozor, dejte na D48 u Českého Těšína, ve směru na Frýdek Místek stojí porouchané vozidlo, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Klidnou jízdu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Sloucháte reprízu pořadu Alex a host.
0: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, tím je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se to v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky. Jak jsou na tom?
1: Kluci jsou dvojazyční, možná budou i trojazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíc na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší, a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to české prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství, a tady v Česku je to takové příjemnější, a vlastně jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější?
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Když jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. Tak bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských

0: prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
1: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
0: Ani 3.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27 a už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněrem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si ji věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusil taky, oba dva jsme bruslili. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná co oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom vztahu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný. Já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

měl karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džins.

0: prachy. Si.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovních dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rodačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo doslova drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem, abyste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska, Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. Teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončujou a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: a už
1: dopomůžu,
0: by
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co své vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat ty plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak si to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. V Havířově přibudou nová parkovací místa. Zájem o psí hotel při útulku v Rožnově pod Radhoštěm roste. Zítra bude polojasno, později i deštivo. Teploty kolem 30 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré odpoledne. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom dnes Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech obcích s rozšířenou působností, těch je 205. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Havířov staví nová parkovací místa. Vzniknou nedaleko areálu bývalého hornického učiliště v Junácké ulici. Město propojí stávající asfaltovou plochu s ulicí Kmochovou, kde přibude taky nový chodník.
4: V místě vznikne úplně nová obousměrná vozovka. Kapacita nových parkovacích ploch bude dohromady 86 míst. Za stavební práce město zaplatí necelé 4 miliony korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Psí hotel v Rožnově pod Radhoštěm využívá stále víc lidí. Útulek ho otevřel loni v polovině roku a do konce prosince se v něm vystřídalo zhruba 60 psů. Letos jich za první půlrok bylo už 70, potvrzuje jednatel Jiří Moucha.
5: Většinou to jsou majitelé pejsku, kteří odjíždějí na dovolenou nebo mají nějaký zdravotní problém a musí být v nemocnici, takže zatím to jsou víceméně lokální majitelé, ale rádi bychom to nabídli i turistům, kteří navštěvují Rožnov. Během svých aktivit kulturních nebo sportovních, kdy nemůžou vlastně být přítomní pejsci.
3: V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Koutů nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno, přechodně i jasno, k ránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 až 14, na horách kolem 14 stupňů. Zítra v Moravskoslezském kraji čekejte ráno a dopoledne málo oblačnosti, které má odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Karviné je uzavřena ulice Budovatelů, probíhá tam oprava povrchu, objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do zítřejšího dne. Provoz na moravskoslezských silnicích je v tuto chvíli bez hlášených nehod, klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: příjemné odpoledne vám všem. Máme 4 minuty po 14. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava, to znamená, že otevíráme to naše dnešní odpolední vysílání s datem 16. července. Co nás čeká? Určitě pravidelné pořady, rubriky, pohodová muzika, ale teď mezi 14. a 16. hodinou také 2 hodinky aktualit a zajímavostí. Vydáme se třeba už za chvíli do areálu Colors of Ostrava, kde existuje Muzeum Plus. Míříme tedy do ostravských Dolních Vítkovic a to opravdu už za chvíli s Martou Pilařovou. V polovině hodiny se s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava Petrou Pivkovou vydáme do Prušperku, kde dnes vládne prázdninová atmosféra. Co vše tam chystají, dovíte se v polovině hodiny. No a pravidelná rubrika z expozice Ostravského muzea ukážeme určitě vzácné tisky. Bude toho více, Michal David, Helena Vondráčková nebo Madonna, to je ta slíbená muzika. Tak krásné odpoledne, to přeje za všechny od mikrofonu Iveta Dadamová.

0: Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích ukáže návštěvníkům už teď Colors of Ostrava místa, kam od uzavření železáren moc lidí nevstoupilo. Vyhaslé vysoké pece lidé znají zvenku. Ovšem teď mají 3 dny na to, aby je prozkoumali také zevnitř.
1: Vysoké pece číslo 4 a 6 vyhasly víc než před čtvrtstoletím a běžně jsou zavřené. Ale návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost se podívat dovnitř a jak to bude vypadat, to už mi teď ukáže Tereza Leixnerová z Muzea Plus.
2: Rezervace na jednotlivé prohlídky máme od čtvrtku do soboty, je to od 1 hodiny do 17 hodiny.
1: Vešli jsme spolu mezi 2 vysoké pece, tohle je odlévací hala, tady tekla struska, tady teklo žhavé železo, hodně horka, hodně plamenů. Pokud se chci zamířit, úplně asi nemám jít v podpatcích a v nějakých hezkých šatičkách.
2: To určitě ne. Nějakou pevnou sportovní obuv, jinak návštěvníci dostanou přilbu, aby byli chráněni, kdyby náhodou něco padalo z hůry.
1: My kráčíme velice měkce s panem ředitelem Pavlem Lazarem, to je kovový prach.
3: Nejenom kovový, ale obecně prach, který vznikal při procesu výroby železa. Převážná část to bude železo.
1: Zatímco ostatní industriální objekty tady v Dolních Vítkovicích se různě přestavují a proměňují v něco jiného, tak tyto 2 vysoké pece zůstanou takové autentické.
3: To bude surové muzeum. Takže budete vidět podobný objekt, který je opraven, ale tak, aby respektoval ten stav při ukončení výroby.
1: Dodává ředitel Pavel Lazar. Stavba Muzea Plus začne už příští rok a otevřít má do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za regionálním stopařem, naší redaktorkou Petrou Pivkovou, už míříme na Frýdecko-Místecko. Proč právě tam? Určitě mi dáte za pravdu, že prázdniny nejsou jen o koupalištích a výletech. Tak například právě v Brušperku dnes ožilo podloubí Národního domu barvami, nůžkami, lepidlem, ale hlavně dětskou fantazií. Letní dílničky tady přilákaly malé a i velké a každý si tak může vlastnoručně vyrobit něco, co si odnese domů. Jaká atmosféra tam panuje, co všechno pod šikovnýma rukama vzniká a proč se tam vyplatí určitě ještě i dnes zastavit, tak to vše nám přímo z místa dění zprostředkuje právě teď redaktorka Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak jak to v Brušperku právě vypadá?
2: Krásné odpoledne. No, já si myslím, že nejenom to počasí, které panuje tady venku, ale vlastně i ta příjemná nálada, která tady je, tak přispívá k tomu, že nejenom děti jsou velmi kreativní a viděla jsem, že i jejich rodiče nebo prarodiče tady pomáhají a přidávají k ruku k dílu, aby si vyrobili nějakou hezkou památku právě tady u informačního centra v Brušperku. No a jak vlastně takové dílničky fungují a co se tady dá všechno vyrobit, tak to asi nejlépe ví paní kuchařová právě tady z informačního centra v Brušperku, která má ty dílny na starost. Dobrý den.
3: Tak dobrý den, zdravím všechny posluchače. Ano, dílničky mám na starosti já, konají se několikrát do roka. Vždycky v létě se snažíme, že jsou celodenní, takže mám to tady vždycky od 9 hodin do půl páté. Chodí, je to teda velmi oblíbená akce, chodí tady děti s rodiči, s prarodiči, kteří mají čas. Příprava. No, snažíme se různě na internetu hledat, pak nějaké nápady, co mám tady kamarádky a kolegyně, takže mi něco pomáhají. Takže je to takové různé, taková různá směska, musíme to trošku i podle věku, protože chodí malé děti, chodí velké děti, takže je to takový veselý mix.
2: Vy budete mít tady ty letní dílničky ještě v Brušperku jednou, že jo, v srpnu. Může přijít kdokoliv, kdo prostě má čas, nebo se musí nějak objednávat?
3: Ne, dílničky budou letos ještě 20. srpna ve čtvrtek, bude to stejný čas od 9 do 16.30, vstup je zdarma a může tady přejít kdykoliv, kdokoliv na dlouho bude chtít, můžou tady strávit celý den se mnou pod podloubí, není problém.
2: Kdybychom chtěli nalákat třeba i dospělé tady k vám do Brušperku, máte nějakou akci, která se blíží a na kterou bychom mohli pozvat teda spíše rodiče než děti?
3: Takže ano, blíží se nám velká akce, je to pivní festival v Brušperku, koná se tady v areálu hasičárny u Hynečku v Brušperku. Máme tam hodně druhu piva pozvaného, takže na vypití toho bude určitě dost, mezi nimi bude i brušperské pivo Gist, které vlastně se letos obnovilo vaření, takže určitě srdečně zveme na vyzkoušení.
2: Tak já si myslím, že jsme pozvali jak děti, tak dospělé. Každý si přijde na své tady u vás. Děkuji moc a věřím, že se všechny akce, které máte na starosti, vyplatí, teda vydaří. Děkuji.
3: Taky děkuji.
2: Tak se slyšeli, pokud byste chtěli tvořit, můžete v podloubí. No a kdybyste chtěli okoštovat místní pivo, tak potom 1. srpna.
1: Díky moc za pozvání na nejrůznější akce, které jsou právě teď, anebo je chystají v Brušperku na Frýdecko-Místecku. Přímo na místě byla redaktorka České

0: Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, která teď se určitě ponoří do tvořivých dílen a také něco vytvoří. Petro, je to tak?
1: No já to tvoření miluju, takže se to může klidně stát, že si taky odnesu něco hezkého sebou.
0: Tak a věřím, že nám to všechno zdokumentuješ a my to potom najdeme na našich sociálních sítích nebo na webu. Díky moc, přeji krásnou letní odpoledne, prázdninové odpoledne všem, kteří jsou přímo na místě a loučím se, naslyšenou.
1: Děkuji moc a naslyšenou.
2: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Hezké odpoledne vám všem, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Určitě mi dáte za pravdu, že jste už nejen letos najednou řešili, jak se vhodně obléknout do letních veder. No a co třeba nové technologie výroby látek mohou nám pomoci? Prý ano. A jak? V pravidelném pořadu Českého rozhlasu Ostrava s názvem Poradna mnoho zajímavého právě k tomuto tématu řekla návrhářka Lada Vivialová. No a pokud jste to nestihli v našem vysílání, tak máte šanci si to kdykoliv najít na našem rozhlasovém webu ostrava-rozhlas.cz. Tak to zkuste.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: muzejního depozitáře.
1: Také dnes se tam zastavíme. Například vzácné tisky najdeme v rámci expozice Ostravského muzea. Dnes vám tedy představíme pravní encyklopedii raného věku. Kodex, který má ve svém názvu hned několik jmen panovníků. Do Ostravského muzea se vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: Vitrínka ve stálé expozici v takovém přítmí ukrývá vzácný historický kousek. Je to kodex Ferdinandeo Leopoldino Josefino. Lucie Friedrichová, která má vlastně v rámci Ostravského muzea na starosti tu sekci knihovnictví, tak řekne, čím je zrovna toto pro vás vzácné a jak je to spojené s historií Ostravy.
3: Kodex celým názvem se jmenuje Kodex Ferdinandeo Leopoldino Josefino Carolinus.
2: Ještě jedno jméno navíc.
3: Tak. Ano, jméno navíc. Vlastně nám to odkazuje na panovníky, jejíž právní akty sbírka obsahuje. Mm-hmm. Takže tam je ten Ferdinand II. III., Leopold I., Josef I. a Karel VI.
2: Takže je to právnická literatura?
3: Právní sbírka byla vydaná v roce 1720. Jejím autorem je právník Johann Jakob von Weingarten. Byl to významný český právník, soudce a úředník. Byl činný v Praze jako soudce u maltéské jurisdikce a později u apelačního soudu. Uh-huh. A u téhož soudu byl roku 1689 jmenován titulárním radou a zároveň byl císařem pověřen vypracováním kodexu Ferdinandeo Leopoldina. Uh-huh. Ty kodexy se potom vlastně dále rozšiřovaly o další nové dodatky.
2: Ještě k tomu autorovi.
3: O Janu Jakobovi je známo, že byl horlivý zastánce čarodějnické inkvizice a inkvizičního soudního řízení a byl považován za spojence pro nás známějšího právníka Bobliga z Edelštadu.
2: Kterého my známe z jiného konce kraje, podhůří Jeseníků.
3: Ano, z losinských procesů a podobně.
2: Možná by stálo za to zmínit, proč vlastně zrovna tento kodex je ve vitríně Ostravského muzea, jak je spojený tady s regionem.
3: Stručně řečeno jde o právní encyklopedii raného novověku, která dokumentuje, jak se 17. a na začátku 18. století v českých zemích vládlo a jaké zákony byly v platnosti. Kodex je vlastně rozsáhlým souborem císařských nařízení, deklaratorií, rezolucí a patentů vydaných pro České království, Moravské markrabství a Slezské knížectví v období zhruba od roku 1600. Ve své době sloužil kodex jako klíčová příručka pro úředníky a právníky, protože shromažďoval do té doby roztříštěné právní předpisy na jedno místo.
2: Ještě bychom mohli doplnit, kde a kdy byl vydán?
3: Ano, tak tento náš konkrétní byl vydán v roce 1720 v Praze a je psán v němčině.
2: Tak jestli vládnete němčinou, můžete přes sklo vitrínky prostudovat. Lucie Friedrichová z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: českých silnicích zemřelo za první půl rok více než 30 motorkářů. Co je hlavní příčinou? Řekneme si za chvíli podrobnosti nejen k tomuto tématu. Přidáme určitě v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje František Tichý. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Za první pololetí zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 víc než loni. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste, nafta zdraží o víc než korunu. Lidé dnes na Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Zítra bude nejprve slunečno, odpoledne může být i deštivo. Teploty kolem 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý, dobré odpoledne. Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň Ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
4: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci hele motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně zaktivuje a už se příště po té motorce dívá.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr, to je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléře na 2,40 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Lidé dnes na Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Moderátor radiožurnálu Jan Pokorný bude debatovat s historičkou Dagmar Hájkovou. Ta jako první v projektu radiožurnálu Tajemná obálka četla slova prezidenta, která zaznamenal Jan Masaryk. S Janem Pokorným se k události a textu s odstupem vrátí.
5: Je otázkou, zda text v té obálce nenasměroval historiky k dalším zajímavým pátráním a bádáním. Určitě ale budeme mluvit i o Masarykově odkazu dnešku a rozhodně se nám v debatě prolne další postava, která je objektem zkoumání Dagmar Hájkové, tedy Edvard Beneš.
2: V Kopřivnici si dnes odpoledne můžou zájemci vyzkoušet různé vodní hry. Projekt pro mládež Někdo ven připravil na Větřkovické přehradě i dobrodružnou stezku s loděmi, kajaky a paddleboardy. Kromě stezky se návštěvníci zapojí i do další výzvy.
6: Pro milovníky záhad je připravená hra Kód z hlubin, tajemství truhly. Hrací kartu si účastníci vyzvednou ve stánku u hráze a poté už jenom plní různé úkoly. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno, přechodně i jasno, k ránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 až 14, na horách kolem 14 stupňů. Zítra v Moravskoslezském kraji čekejte ráno a dopoledne málo oblačnosti, které má ale odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty vystoupí na 28 až 32, na horách čekejte teplotu kolem 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor dejte na Opavsku v Ludgeřovicích. V Budovatelské ulici se srazilo auto s motorkou, s opatrností tam projedete. A pokud víte i o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět zelené vlně na čísle 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné letní odpoledne vám všem. Máme 4 minuty po 15. hodině a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit další aktuality a zajímavosti. Zjistili jsme například, že v ostravské katedrále Božského spasitele budou mít nové varhany. Kdy se rozezní, dovíte se už za malou chvíli. No a nechyběli jsme ani u sochařského sympózia v Ostravě Plesné, které skončilo. Jak to tam vypadalo, vše mapovala redaktorka Iva Havlíčková a vy se to dovíte v polovině hodiny. To František Kinský vás pozve na další zámek v rámci zámeckého léta v druhé půlce této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A co muzika, Eva Farná, Marie Rotrová nebo Phil Collins, to pro nejbližší minuty. Tak krásné odpoledne s námi.

0: Do ostravské katedrály se začaly stěhovat nové varhany. Původně hrály v Pražském paláci kultury a sportu a také v ostravské Janáčkové filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru města už ale zůstanou nastálo. No a právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy a další součástky. Více teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava.
1: My teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která vlastně tak nějak usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu, který jde potom jakoby dál do varhana.
2: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské dílny.
3: Od zdi zaberou zhruba 4 metry, na výšku budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model těch varhan 1:10.
2: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
4: Tak velké varhany skutečně člověk vidí málo kdy. Tyhle varhany jsou zároveň nové a zároveň staré, je to taková chytrá horákyně, neoblečená a oblečená. Jádru těchto varhan pochází z roku 1980-81, kdy krnovská firma Rieger Kloss postavila velké varhany do sjezdového sálu Paláce kultury v Praze.
2: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby Ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
3: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Je o pouhý metr kratší, než je v Praze u svatého Víta. Než se postavili ty varhany u svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice.
2: Do katedrály bude muset přijet i jeřáb, aby pomohl zvedat jednotlivé součástky na kůr ve výšce 11 metrů. Dohromady totiž varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu ostravsko-opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy na Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tu z Česka, Polska, Maďarska i Slovenska tam tvořilo uprostřed parku, a to přímo před zraky diváků. A všichni pracovali s bloky mramoru přivezeného z Jeseníků. Těsně po skončení sympózia si nové plastiky prohlédla s jeho organizátorem Antonínem Gavlasem také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Pojďme teď obejít, pane Gavlasi, co říkáte, pár těch soch, které tady vznikly, které už jsou třeba dokončené, protože na některých se ještě pracuje, ještě se dodělávají.
2: Tato socha je pták od Kurta Gebauera. Kurt Gebauer je známý jak v Česku, tak jako mezinárodní měřítku. Je to v podstatě místní rodák od Opavy a má už asi 85 roků a je to zasloužilý profesor. A on si tady vybral takový kámen, který připomínal pták a v podstatě skoro nic na něm neudělal, jenom očičko a nechal to jako, že to je ten pták. A teď lidi chodí, jako jestli už to je hotové, nebo ještě není, ale v podstatě je, protože opravdu je to takový kus přírodního masivu, který toho ptáka připomíná a v tom stylu Kurta Gebauera to v podstatě sedí. On má v Opavě má ptačí vrch, kde jsou 4 ptáci, všude jinde dělal taky podobné témata.
1: Zvířata a trpaslíky má rád.
2: Ano, zvířata a trpaslíky, případně nějaké plavce a plavkyně, tak tady nám vlastně do toho Sokolského parku, kde je tady rybníček se žábama a nějakými čolky a přírodními úkazy, tak tady ten jeho kamenný pták tady asi nějak zůstane. No.
1: Tak socha Kurta Gebauera, řekněme, nahrubo opracovaná, ale cíleně takto. Tak další sochy tady, ta naopak vypadá, že s tou si musel pan sochař hodně pohrát.
2: Tady pan sochař Laco Garej tady sedí unaven, a protože nestihl to dodělat v termínu, tak se připravuje, že to teda už konečně doleští.
1: Dobrý den.
3: Laco Garej.
1: Sedí tady na lavičce, dodělává sochu. Co ještě chybí? Co ještě budete dotvářet?
3: Tak, já jsem si to udělal trošku složitější, protože je tam spousta linií. Já už jsem to měl nějak konceptuálně vymýšlený i předtím, než jsem sem přijel, protože jakýkoliv kámen bych dostal, tak bych ho pojednal tímhle způsobem, což jsem považoval za jakoby takovou vzpomínku nejaponou na totalitu, svázaný kámen. Prostě chtěl jsem tam udělat červený linie, ale nehodilo by se to tam, tak to nebudu dělat. Ale svázaný kámen, vlastně, který bude sloužit jako na sezení svobodně už teď.
1: Takže se můžu posadit, když půjdu kolem?
3: Ano, lidi to pak ještě doleštějí.
1: To ještě výsledný efekt.
3: Ano, takže svobodně si na to teď můžou sednout.
1: Mramor se na to hodí, na toto dílo?
3: Ano, určitě.
1: Vydrží?
3: To určitě je staletí.
1: No, jak se vám tady pracovalo v Plesne?
3: No, bylo to nádherný, skvělí lidi. Jo, já jsem si procvičil maďarštinu tady s Maďarama. Polštinu jsem se naučil trošku, takže byla ta skvělá atmosféra. Tony si o nás krásně postaral, takže je to úžasný. No.
1: A vy máte maďarské kořeny?
3: Matka byla Maďarka.
1: Ale žijete tedy v Čechách?
3: Žiji na Moravě, protože jsem se dostal na šuřku do Brna a pak jsem si našel ženu další a tak. No.
1: A na sochařském sympoziu jste poprvé, nebo jste už tady častým hostem?
3: Ne, tady ne, já jsem byl v Kunštátě a byl jsem na Slovensku na malířském sympoziu a tak. Jako byl jsem na hodně těch mezinárodních sympoziích.
1: Myslím tady v Plesné, tady jste poprvé tady.
3: Tady jsem poprvé, ano.
1: Že tady taky po vás zůstane teda stopa?
3: Ano, to jsem rád, že to zůstane v Plesné, kde jsme strávili krásných, já nevím, 14 dnů, já teda.
1: Jak se přežil ta vedra?
3: No, tak to byl křest ohněm trošku, jo. Jako já myslím, že teď už přežijem všechno.
1: Nevím, jak jste postupoval při opracování toho kamene, jestli používáte nějakou techniku zajímavou?
3: Teď už v současné době se používají flexky a ty rovné flexky, takže to potom odsejpá a ty tvary už pak jsou čistý a tak. No.
1: Práší se od vás, když pracujete?
3: No, tak jasně. Jo, to jsme byli zaprášení, měli jsme paruky na hlavách vlastně od toho prachu.
1: Tak já si tady sáhnu na kámen svázaný.
3: Svobodně na sednutí.
1: No a to už víme, že třeba tento kámen zůstane v Plesné.
2: Bude někde u zastávky opravdu na posezení.
0: Říkají v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava umělci Antonín Gavlas a také Laco Garej, které mohli lidé pozorovat při tvorbě soch v ostravské Plesné. Ovšem za chvíli vám představíme i více děl na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, která tam vznikala během sochařského sympózia.

0: Kámen ve tvaru ptáka od Kurta Gebauera i abstraktní sochy zahraničních umělců nově budou zdobit Plesnou a možná také části Ostravy. Už 6. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia se v Plesné totiž zúčastnilo 11 výtvarníků, kteří před veřejností opracovávali bloky mramoru. Zvuky brusky byly ale z místa uprostřed parku slyšet i po slavnostním ukončení sympozia. To proto, že někteří umělci svá díla nestačili dokončit. Třeba jako organizátor sympozia Antonín Kavlas ze spolku Insignum, se kterým se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: No, nebudeme asi zmiňovat úplně všechny ty sochy, které vznikly během sympozia v Plesné.
2: Já bych řekl, že takové nejzajímavější dílo je tady toto od maďarského sochaře Gábora Miklí. Je to ten maramor z Lipové, který je černobílý, žilkovaný. On to využil jako, že to je nějaký sloup, přes který teče voda. Jsou to takové struktury kombinované nebo zkontrastněné s rovnou geometrickou plochou, takže tady vlastně je krásně geometrický sloup a přesto jakoby tekla voda. A když opravdu poprší a ještě se to více leskne, tak je to opravdu jako krásná věc.
1: Docela velký opracovaný kámen.
2: A ještě jeden Maďar tady byl taky zajímavý, jmenuje se Baláš Sarkány a on udělal takovou starou majskou figuru, takovou částečně geometrickou, částečně živou. Je tady zase ten kontrast krásné vyleštěné plochy proti nechanému hrubému mramoru a vypadá to velice zajímavě.
1: Postupujeme mezi sochami, ještě některou zmíníme, pane Gavlasi, než se dostaneme k té vaší.
2: Teď tady je socha Marka Škaroubky, o které právě mluvil kolega. A je to krásně vyleštěný mramor, ještě vlastně s dírou a tady je vidět, když je ten mramor tenký, tak vlastně prosvítá.
1: Tak tady umělci experimentovali.
2: Každý to pojal po svém, někdo to nechal v hrubém tvaru, někdo to vyleštil až do extrému, opravdu se to leskne jak sklo.
1: Pan sochař z Polska.
2: Tady jsou zase dva polští sochaři, Grzegorz Majchrowski je vyučujícím na Katolické univerzitě, obor sochařství a jeho žák. U Konrad Matinaj, tak konkrétně tady tato socha je určená ke kostelu a jmenuje se to Ticho. Je to podstatě jenom taková rovná plocha, z které vystupuje jako geometrický útvar, takové kolo, jako nějaký střed toho zvuku nebo ticha. A toto je taky jakoby lavička, ale zajímavě tvarovaná. Dělal to Ondřej Gablas, syn můj, ale taky to ještě nedoleští úplně, takže ještě má přijít to doleští. Je to takový nějaký podivný zakroucený tvar, který bude u zastávky Plesně a můžou se na to lidé sedat.
1: A tady to je vaše tedy dílo, tvář?
2: Tak já jsem si vzal takový nejplošší a největší kámen s tím, že ho dám na příjezd do Plesny. Když se do Plesny přijíždí, tak je taková rozdvojka, kde vlastně všichni musí přijet a zase tam má odjet. Takže jsem si říkal, že tam udělám dvě tváře jako na příjezd, že je tak jako trochu vítáme s nějakým takovým mírným úsměvem a na odjezd, že se s nimi zase loučíme. Takže vlastně mám takový plochý kámen s dvěmi tvářemi. Z jedné strany už je hotováno a z druhé tím, že jsem pořád lítal kolem zařizování a faktur a tak jsem to taky nedokončil, takže ještě dodělávám právě tu druhou stranu.
1: Takže 14 dní bylo málo.
2: Tak když dělá sochař nějakou opravdu pořádnou sochu, tak to dělá půl roku. Jo. My tady na tom sympoziu je to všechno takové zkrácené, takové hektické, takové urychlené, takže některé sochy třeba i vypadají, že jsou jakoby nedokončené, nebo že by mohly být dokončenější, ale ono to patří k tomu systému, že spíše jde o to setkání, že se tady setkají spousty různých umělců z různých zemí a že třeba to někdo, kdyby to měl doma, že by to dělal jinak, že by to měl třeba jiné nástroje. My jsme tady taky neměli všechny možnosti, takže potom ten výsledek je takový různorodý, ale tak nějak to k těm sympozím patří. Byl jsem taky na mnoha různých sympozí a vždycky to tak nějak dopadlo, že něco vzniklo, ale kdyby na to byl ještě měsíc čas, takže že by se to třeba ještě nějak třeba dodělalo, předělalo.
1: Ještě obejdeme sochu pana Antonína Gavlase z jedné strany, tedy vítací, už je téměř dokončená tvář s mírným tedy úsměvem a druhá strana loučící se opravdu ještě není.
2: Jenom hrubé řezy, ještě se na to musí kus práce udělat.
1: A kdy předpokládáte, že socha bude stát na začátku Plesné?
2: Tak dívejte, do týdne to tady všechno jako doděláme, uklidíme, no a potom se musí, jak jsem říkal, s architektem, se starostou a s jinými ještě odborníky, musíme tu Plesnou projít, musíme určit ty přesné stanoviště těch soch a musí tam vybetonovat podstavce betonové, k tomu se musí udělat nějaké trny připojovací a nebude to hned. Do měsíce by to v té plesně mohlo stát, ale nezaručuju, že všechno, protože je s tím opravdu ještě hodně práce další. No.
1: Z Ostravy Plesna Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Koloseum s Marikou Gombitovou. Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme si dát naši pravidelnou prázdninovou rubriku. Ani dnes totiž nemůže chybět zámecké léto. Celé prázdniny putujeme společně s Františkem Kinským po našich památkách a přibližujeme vám jejich historii i zajímavosti s nimi spojené. Tak Františku, jaký je dnešní cíl?
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožít výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek už jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky, sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch ervinic nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla jako největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. A všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero, z té dálky to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Frýdek Místek zavádí další úpravy ke sklidnění provozu na silničním průtahu městem. Jaké, řekneme za chvíli, podrobnosti přidáme za 5 minut. V 16 hodin uslyšíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině to už vás čeká ta dnešní čtvrteční humoriáda a pozvání do ní přijal Pavel Nový. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Město Frýdek-Místek obnoví na průtahu městem semafory u bývalého autobusového nádraží. Náměstí generála Svobody v Ostravském Zábřehu čeká proměna. Kvůli pádu mostu v Italském Janově z roku 2018 půjde ředitel firmy na 12 let do vězení. Zítra bude nejprve slunečno, později i deštivo, teploty kolem 30 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. Frýdek-Místek zavádí další úpravy ke sklidnění provozu na silničním průtahu městem. Nově se obnoví semafory u bývalého autobusového nádraží. Jak potvrdila mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková-Jekelová, cílem je zajistit větší bezpečnost na hlavní třídě po otevření silničního obchvatu města.
2: Dalšími dílčími úpravami má být vybudování levého odbočení z hlavní třídy na ulici 8. pěšího pluku, vybudování nových autobusových zálivů i obnovení napojení místních komunikací. Nejvýraznějším zásahem bude dlouho plánovaná generální oprava podchodů, kterou provede stát spolu s městem.
0: Městský obvod Ostrava-Jih má vypracovanou architektonickou studii nové podoby náměstí generála Svobody. Počítá s výstavbou nové zeleně, propojením obou částí parku i novým zastřešeným pódiem pro kulturní akce. Podle mluvčí obvodu Ilony Honusové se do studie podařilo zapracovat také připomínky obyvatel.
3: Návrh počítá také s celkovým sklidněním dopravy. Vozovky budou zúženy, chodníky zvýšeny a parkování nově organizováno do jasně vymezených stání oddělených pásy zeleně. Tato opatření mají zvýšit bezpečnost chodců, zpřehlednit dopravní situaci a současně zlepšit vzhled veřejného prostoru.
0: Za tragický pád mostu v Italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Gastelucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a údržbu zanedbala. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, tedy zhruba o 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, přechodně i jasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 až 14, na horách kolem 14 stupňů. Zítra v Moravskoslezském kraji čekejte ráno a dopoledne málo oblačnosti, které má odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty vystoupí na 28 až 32, na horách na 22 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Velmi opatrní buďte na dálnici D48 na 61. kilometru ve směru na Těšín. Je tam odstavené nákladní auto a na vozovce roztrhaná pneumatika, do které už najela dvě osobní auta. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
5: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
1: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: Jak se to jmenuje? On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetů, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový, já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka, to mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stranou. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem bodal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand Vinetu podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometovej. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
1: Můžeme takový... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba za kašly nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
1: A do ní
0: do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo jí upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení schánil potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože aha. Netušili, že je to živý materiál.
1: No, a tak řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: to. Člověče, v ložnici, to by mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zvedu vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím. Porybného.
4: Dobré poledne. Hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super. Tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo? Tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se to dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Jde to z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála
2: asi. Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.

0: rum už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte, pojďte.
1: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Tak já jsem nějaká matrace.
1: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
2: No Petře, ale co
0: to nechal? Tak to nechej a hrej. No. Jeď, jeď.
1: Kam? Jeď.
0: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
1: Hrát, hrej. Pořád, jasně, jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
2: Jak beze všeho? Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řeč, ne?
0: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
2: Ne, já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
1: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
2: No, ale myslel jste si na to.
1: Já na to myslím pořád.
0: Tak co teď, prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho parasu, nebo tam mezi vás vlítnu.
2: Uhně to, pane Vidra.
1: Miláčku,
2: no?
1: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
3: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
4: Když na to hupsli.
3: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
3: Neznáš.
4: Například...
3: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrovi, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
3: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
3: Že jsi byl v posteli
4: no,
3: s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
3: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
3: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, ano. Takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
3: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
3: Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
3: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
3: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
3: Jo,
4: jeden den.
3: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
3: Ano, pořád
4: ale
3: je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
3: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To, nevím, to se jí chci zeptat
3: no,
4: právě.
3: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
3: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
3: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
3: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzer hned nevím přesně datum.
3: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
3: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
3: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Halo.
2: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
4: Odkuď?
2: Ze Zdounek. Ano.
4: Ze Zdounek. To je jako Hezounek.
3: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
2: Tady, na návštěvě.
4: No jednou za měsíc.
2: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
3: Já jsem to neslyšel teda, no.
4: Aha.
3: Takže já bych si dal Štelinku, no.
4: Štelinku, dobře, děkujeme.
2: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
5: Dobrý den, Breno z Martina.
2: I vám?
4: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
5: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: Ivan.
4: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
5: Ďakujem pekne, nech sa darí.
2: Áno, Ivan, ďakujeme. Další telefón.
6: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
4: Šumperk, výborně.
6: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
4: Jo, jo.
6: Krasený motor. Jestli si vzpomínáte.
4: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
6: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
4: Jo, výborně.
2: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
6: Já nebudu zdržovat pokračování.
4: Do koho jste zvolil? Bečko?
2: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
4: Hala.
7: Hezké odpoledne, oba vás tam zdravím, tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
4: Hezky.
7: A si Bečko.
4: Dneska to je samý východ, člověče.
2: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
4: vyhrála
2: změna.
4: Stela Zázvorková.
2: Mají ženy smysl pro humor?
8: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, a dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy, já jsem neslezla, dokud neodešel, a to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha, ha! Zařvala jsem na něho ze svého ukrytu. Ha, ha!
4: Byl hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela zvešla.
2: Byla mladá.
4: Jo, byla mladá.
2: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
4: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
4: Naštěstí
2: není
4: ne.
2: Ten typ. Ty?
4: Ne, taky ne.
2: Ne.
4: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
4: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
4: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
4: no,
2: s kolegy.
4: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
4: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
4: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás. Je.
4: Ano, ano.
2: Jo.
4: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
4: zmoudřel?
2: No.
4: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
4: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co jsi v poslední době vyvedl?
4: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
4: Ani to ne.
2: Ani to ne, až
4: ani
2: takhle.
4: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
4: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho. Tak...
4: No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání
2: učitele
4: v dešti.
2: Učitele tance.
4: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu.
4: Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme
5: je
3: za
5: to odpory. Široký, do Mažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte halo, u nás. Halo.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval, vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, no, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale... To je jedno, ale chtěl
3: bych sem
6: Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... Bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Dobrý, prosím.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam by si šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: jsme
7: se teda, s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: Ano, to je hezký
7: pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Schovejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, husy, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenál ve studiu. Nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě, na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Tak jako na všechno, že jo, já už nechápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co. Tak na kam bych stál takový hrnec s bujounem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš. A když to vajíček si máme nějaký prachy, nebo oni taky dávají hodně panáky. Se říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete, vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce přijím. Takovou pomlásku, kuci, nebude teda tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherná.
3: Pepičko, vem si.
5: To je krása. Ježišmarja.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Lidě.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak...
5: Musím to
3: poslužovat trošku. Pepo, zaber! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zaber!
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Krnov dokončuje opravy krytého bazénu. Obchodní inspekce prověří platformu bezrealitky.cz kvůli podezření na nekalé praktiky. Vivaldi zazní v Bohumíně pod čirým nebem ve Slezském nářečí. Zítra bude nejprve slunečno, později i deštivo, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Opravy v krnovských městských lázních se blíží ke konci. Budovu s bazénem poničila povodeň v roce 2024 a od té doby je částečně zavřená. Krnov chce městské lázně znovu otevřít v září. Dokončuje se statické zajištění bazénové vany, potvrdil jednatel stavební firmy Vladimír Špička. Bazén chce město napustit a otestovat do konce července.
4: Jsme měli v cestě poměrně hodně rozvodů. Budeme v poslední fázi demontovat vzduchotechniku, a takže s tím se bylo potřeba i pořádat. My věříme tomu, že to bude fungovat, jak to je vymyšleno, a věříme tomu, že prostě jednou dojde celkové rekonstrukce a vše bude v pořádku.
2: Oprava bazénu je jenom dočasná. V provozu by měl teď vydržet zhruba 3 roky. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání. Podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Státní dluhopisy si v první emisi nakoupilo 92 tisíce Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Naopak nejmenší byl objem prodaných protiinflačních pětiletých dlužních úpisů. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací, dodává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
5: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech 3 typů dluhopisů.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Bohumín chystá koncert Vivaldi po našemu. Na nádvoří radnice 8. září zazní pod širým nebem slavné čtveroročních dob doplněné recitací sonetů ve Slezském nářečí. Koncert je součástí oslav 770 let města, upřesnila Jana Kasanová z Bohumínské radnice.
6: Věříme, že spojení vážné hudby, širého nebe nad hlavou a budovy radnice, která je jedním ze symbolů typické bohumínské architektury z červených cihel, bude krásným zážitkem pro všechny příchozí.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno, přechodně i jasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 až 14, na horách kolem 14 stupňů. Zítra v Moravskoslezském kraji čekejte ráno a dopoledne málo oblačnosti, které má ale odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Teploty 28 až 32, na horách 22 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor dejte na silnici první třídy číslo 56 na úrovni přehrady Šance v katastru obce Staré Hamry. Probíhá tam oprava vodorovného dopravního značení, očekávejte zdržení. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášených nehod a jiných větších komplikací. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: A jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji, tak to si připomeneme už za chvíli na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Stručně, jasně a přehledně, alespoň dvě témata přidám už teď. Nový parkovací dům Ostravské fakultní nemocnice je v provozu a Orlová nabízí novou sociální službu. Jakou, řekneme za chvíli. Ovšem zpravodajský souhrn dnešního dne s Františkem Tichým, ten uslyšíte už po písničce. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Parkování v ulicích okolí Ostravské fakultní nemocnice by se mělo zlepšit. Nemocnice totiž v areálu otevřela nový parkovací dům s kapacitou 600 míst. Mnoho pacientů a zaměstnanců si zvyklo nechávat auta v okolních ulicích, když nenašli místo uvnitř zdravotnického zařízení. Tématu se budeme podrobně věnovat už za pár minut. Americká zpěvačka LP dnes večer zaspívá na Colors of Ostrava. Ta se na festival vrací pravidelně od roku 2017. Českou premiéru dnes naopak bude mít hudební duo Tomora, které tvoří zpěvačka Aurora a producent Tom Rowlands. Součástí festivalu je i diskuzní fórum Melting Pot. Festival vyvrcholí v sobotu, kdy mají seniori nad 65 let tradičně vstup zdarma. Rekonstrukce vestibulu Městského domu kultury v Karviné míří do finále. Práce začaly v polovině května a nyní se dokončuje hlavně interiér, montáž dveří, vybavení pokladny a instalace nových prvků. Paliva v Moravskoslezském kraji od minulého týdne výrazně zdražila. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun 18 haléřů. Před týdnem byl o 88 haléřů levnější. O korunu a 78 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 37 korun 46 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Bohumín chystá koncert Vivaldi po našemu. Na nádvoří radnice 8. září zazní pod širým nebem slavné čtveroročních dob doplněné recitací sonetů ve slezském nářečí. Uvedla to Jana Kasanová z Bohumínské radnice s tím, že koncert je součástí oslav 770 let města. Fotbalový Baník Ostrava má novou posilu. Stal se jí Dante Gilbert. Ještě na jaře pomáhal Dukle Praha v boji o udržení v první fotbalové lize. 21-letý reprezentant Trinidadu a Tobaga se představil fanouškům a vy o tom ještě v této hodině uslyšíte více.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Věra Martinová a Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se věnovat prvnímu tématu. Ode dneška mohou auta parkovat v novém parkovacím domě ve fakultní nemocnici Ostrava. Má kapacitu zhruba 600 míst. Nová budova má vyřešit dlouhodobý problém s odstavením vozidel pacientů, kteří přijeli do největší nemocnice v regionu na vyšetření. Někteří si už zvykli parkovat i třeba v okolních ulicích Poruby.
1: Jak se vám tady parkuje?
2: Na houby. Není tu kde zaparkovat. Člověk musí vybírat čas, aby mohl přijet třeba odpoledne až, anebo brzo ráno a strávit tady celý den, že?
1: Pan Robert jezdí do nemocnice na vyšetření dvakrát za měsíc a aby zaparkoval, tak většinou musí objet celý areál třikrát, než najde místo. To se má ale změnit. Ode dneška mohou auta stát i v novém parkovacím domě. Podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta tady budou parkovat především zaměstnanci a tím se pro pacienty uvolní místa v blízkosti ambulancí.
3: Které jsou zejména při hlavním vchodu nemocnice, kde stáli zaměstnanci, takže tito zaměstnanci se přesouvají do parkovacího domu. Lidé, kteří, ať už zaměstnanec nebo pacient, který přijede tady k parkovacímu domu, tak do areálu nemocnice vůbec nevjede. Vjede tady z této ulice Slabihoutka, vůbec se do areálu nedostává a vyjíždí zpátky na ulici.
1: Každý den projede nemocničním areálem okolo 3000 aut. Kapacita nového parkovacího domu je přibližně 600 míst pro auta, motocykly i sanitky. V areálu nemocnice jsou taky nově modré zóny, říká vedoucí odboru vnitřní bezpečnosti Daniel Najvert.
4: Modrá zóna znamená, že tam bude parkovat občan, ten náš pacient, klient, doprovod, takže bude parkovat na těch dvou velkých parkovištích a plus podél cesty, kde vlastně po pravé straně můžeme vidět příkladně kliniku onkologie, kliniku infekce nebo plicní.
1: S parkováním by se mělo ulevit i lidem, kteří bydlí v ulicích v okolí fakultní nemocnice. Pacienti i zaměstnanci si tam zvykli nechávat auta, když v areálu nemocnice nebylo místo. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Od pondělí do pátku vždy mezi 17. a 18. hodinou si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete poslechnout zpravodajský souhrn nazvaný Den v kraji. Teď už ale míříme do Orlové. Ta nabízí novou sociální službu. Přímo do domácnosti klientů, kteří se o sebe už nemohou naplno postarat, posílá tak radnice vyškolené pečovatelky osobní asistence. Ty pomohou klientům i jejich příbuzným, aby na péči nebyli sami. Ředitelky sociálních služeb města Orlové Jarmily Perné se na detaily ptal Petr Soukup.
1: S čím konkrétně tedy mohou vaši pracovníci v domácnostech pomoci?
2: Naše zaměstnankyně poskytují potřebnou pomoc klientům s tím, co zrovna potřebují. Každý klient je jiný a vyžaduje jinou podporu. Pomáháme s běžnými činnostmi, které už nemůžou sami zvládnout. A je to například obyčejné vstávání z postele nebo nějaká změna polohy, přesun z postele na lůžko. Pomáháme s oblékáním, osobní hygienou, s koupáním. Pomáháme také s přípravou jídla, pití, podáním stravy, nebo je to praní, žehlení prádla. Velkou část tvoří doprovody, kdy klienta doprovázíme k lékaři na různá vyšetření nebo na úřady, na nákup. Ale je to taky třeba obyčejná procházka do přírody, do kostela, do knihovny, kulturní nebo společenské akce. Je to všechno o tom, aby člověk mohl zůstat vlastně co nejdále ve svém domácím prostředí a mohl si užívat běžných činností, tak jak byl zvyklý.
1: Jakým způsobem oni zájemci mohou požádat?
2: Služba je teda primárně určena pro občany města Orlova, ale v případě volné kapacity poskytujeme službu také občanům z okolních měst a obcí. A jedná se většinou občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo svého zdravotního postižení, kdy potřebují pomoc jiné osoby. Máme sociální pracovnici, na kterou se mohou lidé obrátit a veškeré informace získají na našich internetových stránkách. Také kohokoliv rádi přivítáme u nás v sídle naší organizace na ulici Adamusova 1269. Tak ať nás kontaktují nebo přijdou, rádi všem poradíme.
1: Orlová nabízí novou sociální službu. My jsme o tom teď hovořili s ředitelkou sociálních služeb města Orlové Jarmilou Bernou.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Do ostravské katedrály se začaly stěhovat nové varhany. Původně hrály v Pražském paláci kultury a poté pak ostravské Janáčkově filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru města už ale zůstanou na pořád. No a právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy i další součástky. Podrobnosti teď v Dni v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava určitě nechybí.
1: My teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která vlastně tak nějak usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu, který jde potom jakoby dál do varhana.
2: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské dílny.
3: Od zdi zaberou zhruba 4 metry, na výšku budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model těch varhan 1:10.
2: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
4: Tak velké varhany skutečně člověk vidí málo kdy. Tyhle varhany jsou zároveň nové a zároveň staré, je to taková chytrá horákyně, neoblečená a oblečená. Jádro těchto varhan pochází z roku 1980-81, kdy krnovská firma Rieger Kloss postavila velké varhany do sjezdového sálu Paláce kultury v Praze.
2: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby Ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
3: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Je o pouhý metr kratší, než je v Praze u svatého Víta. Než se postavili tvary u svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice.
2: Do katedrály bude muset přijet i jeřáb, aby pomohl zvedat jednotlivé součástky na kůr ve výšce 11 metrů. Dohromady totiž varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu Ostravsko-Opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy na Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Den v kraji a pojďme se věnovat také sportu. Fotbalový Baník Ostrava má totiž novou posilu. Stal se jí Dante Gilbert. Ještě na jaře pomáhal Dukle Praha v boji o udržení v první fotbalové lize. 21letý reprezentant Trinidadu a Tobaga se představil fanouškům.
1: My name is Dante Gilbert. I am 21 years old. I'm from Trinidad and Tobago and I am attacking midfielder.
2: Říkal anglicky v klubovém videu Dante Gilbert. Kromě jména, věku a státní příslušnosti mluvil i o svém postu, tedy ofenzivním záložníkovi. Jeho 194 cm a silové pojetí by se Ostravanům mohlo hodit. Právě ve vzájemném utkání v květnu, které bylo pro Duklu Praha zatím posledním ligovým, Baník hráče oslovil.
1: After the last game where we I played at Dukle and we went down to Baník.
3: Krátce po vzájemném utkání na Dukle jsem se dozvěděl o zájmu Baníku i dalších českých klubů, ale hned jsem si vzpomněl, jak hlučné a bláznivé bylo publikum na Julisce. Okamžitě jsem si vyhodnotil, že Baník je pro mě ideální volba, i protože by jeho hra mohla vyhovovat mému stylu.
2: Právě v zápase na Julisce se rozhodovalo o tom, kdo z první ligy sestoupí. Baník potřeboval vyhrát. Zvítězil 3-0 a Gilbert si zapamatoval hlavně atmosféru.
1: Honestly, the fans of Baník, they are probably the craziest I have encountered in the Czech league.
3: Bylo to opravdu bláznivé, neslyšel jsem vlastního slova. Rozhodně fanoušci Baníku jsou ti nejlepší v české lize. Když jsem na stadionu Dukly nastupoval proti Baníku, cítil jsem se jako kdybych hrál v Ostravě.
1: The opposite. But yeah, it was quite good.
2: Pokračuje Gilbert. Fotbalově vyrůstal v akademii PSV Eindhoven a loňskou sezónu začínal v maďarské lize, ale v zimě se přesunul na Julisku do dresu pražské Dukly. Odehrál všech 16 ligových zápasů a dal 2 góly. Po sestupu mu přesun do Baníku doporučovali spoluhráči.
3: Bavil jsem se s Kevinem Princem Milou, je mnohem zkušenější a ví víc o české lize. Baník mi doporučoval. Stejně tak Tomáš Pekhardt mi říkal, že by mi to v Baníku mělo sedět.
2: A s Baníkem má vysoké cíle. Při svém příchodu mluvil o svých přínosech pro tým.
3: Moje silné stránky jako ofenzivního záložníka jsou pohyb od 16 k 16, průniky za obranu, nahrávky, góly. Podle mě jsem týmový hráč a chtěl bych s Baníkem vyhrát ligu a hrát evropské poháry.
2: Doplnil Dante Gilbert. První ligový start za Baník by si mohl připsat 25. července v prvním kole soutěže ve Zlíně. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším pátečním hostem bude knihovnice Moravskoslezského kraje za rok 2026 Adéla Klačaková. Stará se jak o knihovnu v Soběšovicích, tak v mobilním hospici Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. S knihovnicí roku natáčela Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Norský dřevo a Lenka Filipová na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si říct, a jak to bude vypadat s počasím v dalších hodinách i dnech? To vše moc dobře ví Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Václave, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to aktuálně vypadá v kraji? V Ostravě zatím sluníčko.
1: Tak většinou právě na tom Ostravsku, a tady máme polojasno až skoro jasno, ale v oblasti kolem hor je ta oblačnost o něco zvětšená a ještě teďka v těch večerních hodinách se tam mohou vyskytovat výjimečně přeháníky. Co se týče teplot, tak dnes ty maximální se pohybovaly nejčastěji v intervalu od 26 do 29 stupňů a vítr ten byl a je většinou slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: To je aktuální stav a ohlédnutí za tím dnešním dnem, jak to bude vypadat dále, jaká je předpověď pro noc a zítřek.
1: Teďka během toho večera by se ta oblačnost měla rozpouštět, v noci už čekáme polojasno, přechodně až jasno, k ránu se také ojediněle vytvoří mlhy, minimální teploty budou od 17 do 13 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra čekáme v té první polovině dne ještě málo oblačnosti, ale odpoledne bude od západu postupně přibývat a na většině území se také objeví přeháníky, déšť nebo bouřky, ty mohou být i silné. Maximální denní teploty budou od 28 do 32 stupňů Celsia. Vítr bude nejprve slabý, proměnlivý, během dne postupně mírný, jižní až jihozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu a v bouřkách ten vítr bude přechodně zasilovat.
0: Takový bude zítřek, tedy pátek. Jaké jsou vyhlídky na víkend? Jak bude v sobotu a v neděli?
1: Bude převažovat oblačno, ráno přechodně i polojasno, opět se lokálně objeví přeháníky a hlavně odpoledne i bouřky, večer ale budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Minimální teploty budou od 18 do 14 stupňů Celsia, maximální denní ty budou o něco nižší než v pátek, to znamená 23 až 27 stupňů, vítr ten bude většinou mírný, jihozápadní až západní, od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer potom postupně zesilovat. Slábne. V neděli očekáváme, že bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno, postupně se přidají na většině území přeháníky, ojedněly bouřky, minimální teploty budou od 16 do 12 stupňů, maximální denní teploty zase o něco nižší než v sobotu, to znamená 21 až 25 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní, od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Díky moc za předpověď počasí pro ty nejbližší dny a přeji hezké odpoledne.
1: Děkuji, hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 16. července. A co zítra? Zítra se můžete třeba prostřednictvím našeho vysílání vydat na hory, přesněji na nejvyšší vrchol Jeseníků. Patříte-li k seniorům nebo k lidem s handicapem, může vás zajímat i to, že vás na pradět může opět vyvést speciální autobus. Také s ním mají cestující zkušenosti, to zjistíme přímo na místě. No a zamíříme také do Besky na horskou chatu Kotař, která leží pod vrcholem Lípí nad obcí Morávka v nadmořské výšce 795 metrů. A bude to také cíl našeho zítřejšího magazínu Křížem krajem a také jedno z míst naší letní turistické soutěže. No a nabídneme vám i informace z kultury, konkrétně Divadlo v ulicích. Chystá ho na sobotu Městské informační a kulturní středisko v Krnově. Chcete tak mimo jiné obyvatelům Krnova a lidem z okolí vynahradit absenci Kamenného divadla, které je už druhým rokem zavřené. Více tedy zítra, dnešní den v kraji. Ten už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava je opravdu ve finále. Zítra se těšíme opět na další aktuality a zajímavosti. Přehled těch nejdůležitějších jsem před malou chvíli zmínila. Můžu popřát určitě příjemný poslech pro následující minuty i hodiny našeho vysílání. A k tomu hezký podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: V nádržích Baška a Brušperk je kvalita vody zhoršená, v Tvrdkově už se dá koupat. V Malých Hošticích jsou připravené pozemky pro stavbu rodinných domů. Lidé dnes na Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Zítra bude nejprve slunečno, později i deštivo, teploty kolem 30 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým, dobrý podvečer. V nádržích Baška a Brušperk na Frýdecku-Místecku zůstává zhoršená kvalita vody. Naopak v rybníku Tvrdkov na Bruntálsku se jakost vody zlepšila, už se v něm dá koupat. Sdělil to mluvčí krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla. Ve vodních nádržích Baška a Brušperk přetrvává výskyt přírodního znečištění v podobě nahromaděných vodních rostlin podél břehů. Hygienici pak při vizuální kontrole zaznamenali vodní květ v přehradě Těrlicko na Karvinsku, a to v prostoru mezi břehem a molem. Dál od břehu už hygienici vodní květ neviděli a laboratorní rozbory nepotvrdili, že by tam byly překročeny povolené hodnoty sinic. Proto je voda v Těrlicku nadále hodnocena jako vhodná ke koupání. V opavské městské části Malé Hoštice jsou připravené pozemky pro stavbu rodinných domů. Jak potvrdil Martin Kůz z opavského magistrátu, u parcel jsou hotové inženýrské sítě i potřebné cesty. V součtu jde o 24 pozemků nových majitelů v oblasti ulice Sportovní.
5: V součástí již dokončených prací jsou nové komunikace a chodníky, včetně parkovacích míst, hotová je splašková kanalizace, elektropřípojky pro domy, veřejné osvětlení a další potřebná technická infrastruktura. Posledním krokem, který zbývá, je napojení veřejného osvětlení na elektrickou síť.
4: Rekonstrukce vestibulu Městského domu kultury v Karviné míří do finále. Práce začaly v polovině května a nyní se dokončuje hlavně interiér, montáž dveří, vybavení pokladny a instalace nových prvků. Řemeslníci část původní mramorové podlahy využijí k doplnění prostoru mimo vstupní koberec, aby zachovali jednotný vzhled vestibulu, upřesnila ředitelka městské organizace Olga Hrubec.
6: Bude se montovat atypický nábytek v pokladně a potom se bude domontovávat ještě elektroinstalace uvnitř pokladny, klimatizace. No a pomalinku to spěje k závěru, už se strašně moc těšíme, až to vlastně lidem ukážeme a pozoveme je na první akci.
4: Lidé dnes na Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Moderátor Českého rozhlasu 1 radiožurnál Jan Pokorný bude debatovat s historičkou Dagmar Hájkovou. Ta jako první v projektu radiožurnálu Tajemná obálka četla slova prezidenta, která zaznamenal Jan Masaryk. S Janem Pokorným se k události a textu s odstupem vrátí.
7: Je otázkou, zda text v té obálce nenasměroval historiky k dalším zajímavým pátráním a bádáním. Určitě ale budeme mluvit i o Masarykově odkazu dnešku a rozhodně se nám v debatě prolne další postava, která je objektem zkoumání Dagmar Hájkové, tedy Edvard Beneš.
3: Počasí.
4: V noci bude polojasno, přechodně i jasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 až 14, na horách kolem 14 stupňů. Zítra v Moravskoslezském kraji čekejte ráno a dopoledne málo oblačnosti, které má odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách 22 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Pozor na Novojičínsku na silnici 464 u Studénky. Srazila se tam dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. A pokud víte o dalších mimořádných událostech nejen na moravskoslezských silnicích, dejte o nich vědět Zelené vlně na bezplatné lince 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už tradičně písničky na přání v ostravské rozhlasové rodince a ve čtvrtek také Harenda, to je hudební klub Českého rozhlasu Ostrava v druhé půlce hodiny. Příjemný poslech a hezký podvečer přeji.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví svátek má Luboš, tak Lubošům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 16. července. A pro dnešní oslavence tady mám i písemná přání, tak je budu rovnou předávat. Dobrý den, vážená redakce, zdravím všechny a také posluchače. 16. července slaví krásné kulaté výročí narozenin paní Eva Obršálová z Rožnova pod Radhoštěm. Přejeme jí všechno nejlepší, buď šťastná v žíti svém a neměj chvilky teskné, ať slza žalu v oku tvém se nikdy nezaleskne. Z celého srdce přejí kamarádi a přátelé od kafíčka.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosíme o písničku. Pan Lubomír Veselka má 16. července narozeniny. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, také štěstí, ať je pořád takový, jaký je. To přejí manželka a děti s rodinami.
2: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, zem krásná je.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také třeba s naší ostravskou rozhlasovou rodinkou. Dobrý den. Životní jubileum 80 let slaví dnes, tedy 16.7. pan Ladislav Javorek, člen Městského klubu seniorů Karviná Hranice. A tak u příležitosti vašeho životního jubilea přijměte naše vřelé blahopřání. Ať vás život v klubu stále baví. Vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou i přáteli, to přejí členové i výbor MKS Karviná Hranice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zdravím všechny věrné harenďáky a harenďačky a samozřejmě i náhodné posluchače. Je tady pravidelná týdenní porce klubové muziky z našeho rázovitého regionu. V Harendě fičíme už od minulého týdne v letním režimu, kdy do rozhlasu nezveme hosty, ale naopak se společně vydáváme za nějakými zajímavými akcemi a koncerty. A právě před týdnem jsme nakousli koncertní záznam z klubu Komůrka, kde vystupovali zpěváci a zpěvačky z muzické školy v Ostravě Mariánských horách. Většinou se jednalo o žáky ze třídy bývalé ředitelky Miloslavy Soukupové, skvělé to hlasové pedagožky. Před mikrofonem se ovšem objevily i její kolegyně z pěveckého oddělení. Nebeský koncert pro Jiřinku, tak se celá akce jmenovala, byl věnován Jiřině Kantorové, mámě před 20 lety zesnulé Nicole Kantorové. Nicole, která svým hlasem, svojí energií a hlavně svými písničkami vždy dokázala strhnout posluchače, ale i spoluhráče z kapel Smetana života a Zrcadlové sestry, tak nezůstala zapomenuta. Bylo by navíc prima, kdyby si její písničky vybrala do svého stálého repertoáru některá ze současných zpěvaček, což už se vlastně tak trochu děje, ale o tom si ještě dneska povíme. Jako hudební úvod si dáme jeden z Nicolčiných majstrštyků, který se jmenuje Nemáme tak zoufale málo. Náročného pěveckého partu se, musím říct, velmi úspěšně zhostila mladá zpěvačka Veronika Weiserová. Verše Nicolky před samotnou písničkou recituje také Veronika Weiserová, ovšem o jednu generaci starší, a totiž máma Veronika.
3: Podzimní list spadl a chtěl číst o životech poupat. Jestli pak i on smíje na jaře houpat. Četl, četl, zimu přečkal. Na jaře větrná jízdenka šoupla ho do korun a houpání poupat se dočkal. Každá zima má jiný čas. Vkládá trpělivost i do dlouhých řas. Živote, živote, přebývej v nás.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda a dneska si hrajeme hudební ukázky z nebeského koncertu pro Jiřinku, který se výhradně skládal z písní Nicole Kantorové, ovšem v interpretaci různých zpěváků a zpěvaček. V následující písničce Ty, ty, ty se vám představí Karolína Ponížilová a druhou píseň Vločka zaspívá Tereza Horáková, které bude pěvecky sekundovat její otec Igor Vašut. Hraje kapela Smetana života.
1: Dietu, a když příležitost je tu, tak použijem vetu. Proč?

V Harendě dnes posloucháte záznam nebeského koncertu pro Jiřinku z ostravského klubu Komůrka, kde se vloni v listopadu vzpomínalo na zpěvačku, muzikantku a skladatelku Nicole Kantorovou. Následující píseň Zákon písků s Nicole zpívávala její kamarádka a parťačka na koncertních zájezdech Eva Krňávková. Bohužel už ani jedna z nich není mezi námi. A tak se hlasových partů zhostily Karolína Ponížilová a Tereza Horáková. Thank you.

Další zajímavou a řekl bych i už docela známou zpěvačkou, kterou teď uslyšíte v písni Nicole Kantorové Fufu, je Lenka Sabo Hrůzová. Tu jste měli možnost slyšet a vidět například v Harendě Live s její bývalou kapelou. Její současný projekt s novými muzikanty se jmenuje Lenis a v posledních měsících začíná čile koncertovat.

0: To byla Lenka Hrůzová, mimo jiné i jedna z vítězek pěvecké soutěže Hlas. A jestli si vzpomínáte na to, jak jsem v úvodu poznamenal, že písničky Nicole Kantorové by si zasloužily, aby si je některá ze zpěvaček vzala do náhradní péče, tak je to právě Lenka Hrůzová, která v současné době připravuje nové písničky u nás v Českém rozhlase Ostrava. Vybrala si poslední píseň, kterou dnes v Harendě uslyšíte, a to Irský měsíc. O úvod k téhle komplikované písničce se na koncertě v Komůrce postarala milou vzpomínkou Sandra Nováková, která s Nicole Kantorovou tvořila duo Zrcadlové sestry. A protože píseň ze záznamu koncertu vykazovala technické chyby, čímž se ani o partiové, která ji zpívala, omlouváme, tak vám ji pustím v originální verzi. Hraje Smetana života, zpívá Nicole Kantorová. Hezký zbytek večera a příští čtvrtek naslyšenou.
1: Irský měsíc. To je překrásná písnička, která mi evokuje jeden zážitek, jak jsme byli s Nikou na Černé louce a byly tam zrovna nějaké trhy. Byl tam celkem mumraj, spousta lidí a já se snažila, abychom se tak nějak jedna druhé nestratili. A Niky najednou se zastavila u nějaké kaluže a říká, podívej. A já, no, kaluž? A no, to je takové krásné. A já, jo, aha. Jenom kdyby tam nebylo to čiko. A já říkám, co je to čiko? No, tomu se u nás říká, to je nedopalek. A já, aha. A ona, no, já teďka píšu takovou novou písničku, víš? Tak já to tam dám. Sloka je, padám do nebe, v kaluži mokré čiko, hledám půl z tebe a mám jen hluché ticho. V té kaluži totiž byl odraz nebeské oblohy.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo-ho-ho.

prav, ať se na hucom zvýší knajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší knajmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, jo, jo.

otevřeně vůbec? A proč pyžamo?

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Dobrý večer. Lačerate šukaršu neben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Hipšmanový takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycany a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo. A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byli donuceni, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle je vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000. A když si šli do pokladny pro šek, tak tam bylo 800 korun. A za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte u Roma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic. U nás ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař.
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pět.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: Jste Titan
6: a hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, a i 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
2: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvojí mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojné fotbal. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Mangautu Menge Lacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
0: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
0: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
4: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů. V českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo 1,5 roku, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se to v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší, a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rád by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a Temi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to také příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle mít, jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretuňan, trenér Nate Nadšena, poslední olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl
0: říct. Jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotýnky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakalář na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď

0: točí kolem krasobruslení, nebo výuky bruslení, anebo dětí.
1: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
0: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci. Tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím. Proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si ji věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten led už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měly možnost potkat s ledovým sportem, aby se měly možnost naučit bruslit.
1: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme brusleli, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobrusleli. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný. Já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším od 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

jeho karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: prachy. Si.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovních dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rodačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A já bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem, abyste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. Teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho, a to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe, nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete ten plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla. I teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, oběd to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár. Jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do Břehů, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tohle je kytička pro vás.
4: Je.
3: Otočím.
4: Děkuju moc. Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Carmen Majerová. Vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet. Od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub, doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju, můžu.
3: Jste natěšení,
5: ne? Ne?
3: No na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím dva pánové jdou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svadební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 45 roku. Začali jsme se bavit. On mluvil takovou zvláštní, takový speciální dialekt měl, protože říkám, no to je nějaký kříženec tohleto. No a povídali jsme si o vojně, o holkách a tak a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu. Já pám, no jo, my jsme takový bráchové, no a jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic, na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka a to. A jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to. Ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Kryšu. Já na ní koukám, říkám, no, Jány, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
4: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla takové, že mě padl do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě no, ta kamarád, že jo. A ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo, jenže...
3: No tak už to ale uvažovala trochu.
4: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo, no tak jsem řekla, že jo, tak jak přijede, to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede, ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát, no a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit v podstatě. Během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl roce ani nemožná. Manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života a takový. Mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takový jako pozornej, byl takový hodnej, takové jako střícné, jo. Když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k Holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na té svatbě, to jsem se dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
3: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
4: Já to nevěděla, ale jako v žádný případ. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohle to oni spolu o flašku rumu se vsadili.
1: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
5: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků u kluku, že se ženili a děvčata se už v 18 vdávali.
3: Já mám pocit, ale že tenhle silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává, jak ty emoce působí, jak to prožívá?
5: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. No. Zkrátka něco mě to jako tadyhle ve vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, dítě bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil 17. No. A vzali jsme se, bylo i 18. Já nevím, v srpnu jí bylo 18 a v říjnu jsme se brali. No.
3: Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo to, o čem mluvila?
5: No asi ty její vlastnosti. Byla hrozně skromná, milá, tichá. A pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký doteďka. No.
4: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Jo. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Mít tě rád, to je zrád, a to je kvest, sobě sám jen hlavu plést, kdo ví, či...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque. Láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádné jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale my jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo. Protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16 lety, 17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mě bylo 14 roku, byla z pěti dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích v Danu, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večír, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě, snubní a normální, a to a on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo? To bylo, to je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to

0: moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno, ten říká, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Korl líbí, tak tak se ožeň, nebo to, ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě, protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych jí takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, teď se podívej, kde bydlej, nebo takový, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou, já říkám, no a ty se tomu diví, když se tadyhle ve 13 přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu, a no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku, no. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
0: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
3: To byl takový očistec?
4: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
3: Takže... Ale... Říká se, že vám prošlo štěstí?
4: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
3: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí, a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
4: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, a já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí, a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, já dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
3: Unesli vás?
4: Ano, unesli mě. Unesli a žení. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánit, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi a už se ta svatba jakoby narušila, no.
0: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou kliku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to a vystavili mě jako ten křestní list. A táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela, a on říká, no, já to pro tebe, Korl, udělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom

0: obuli, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no, ale on to mávnutím ruky přešel.
1: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
0: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to je, ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
1: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
0: Určitě, určitě. No.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přines takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost odvedení závodu, přidělení bytu. Ředitel Razítko, podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, o ty svatbě, no to mě úplně brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. První, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě. A na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobejvali tam. Pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat. No a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelna, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdem. To moc děkujeme.
5: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezaslovili třeba.
6: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. Je, no kávovár. No
5: to snad není teda pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
5: A rádio.
6: Digitální.
5: Digitální DAB. No.
3: No, tak to teda.
5: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
3: To bude mít hezkou vzpomínku.
6: No. Vždyť vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
6: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. A že moc děkujeme.
5: Na rádio Pardubický rozhlas. Určitě.
3: A to posloucháme každý den, to máme puštěný.
5: 101 metrů naladěných. A... No. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově. Co se nám přihodilo? My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo? To je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jede na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze straně, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyly, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát, jeli jsme domů, tam nic, tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky, jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za boha ne. Šli jsme do práce druhý den, vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no. Doví, jestli tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec, jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma. Ten můj spadlej, ztracenej. Představte si.
5: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho na, do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzeni, jo.
6: To bylo nějaký znamení, ne?
5: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstínek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstínek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou, no když tohle to, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka. No,
3: tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam se tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi námi a ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
6: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáh, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: To byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebují, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak dennodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo, no a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě on.
3: Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože když chrápe, taky nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřený v okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u ty strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No on mě říká Kájo, já jí říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Oba jste řvali, jo?
5: Ne. Jste byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to... To vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: To já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?

0: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
1: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože má rodi se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci, jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahoděj a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
0: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
2: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
1: Ale jinak jako můžu říct pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, další chvíli, takže bychom byli rádi, no.
0: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
1: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně. My prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
0: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
1: No, i stává se to, jo, obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
2: Tak, je to furt krásný.
1: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžeme si stěžovat, no.
0: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
2: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
0: Co pro vás, Karel?
1: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puget, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají. Jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
0: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
1: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového. Já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snaží se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky, bylo to hezky.
0: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
2: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
0: Za co byste jí poděkoval?
2: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám jí rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl, veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas. Zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi Pražskými Vysočany a Středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati Správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze Správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní, bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože, co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci a tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říká, já jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom... vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě dál. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbly ty mazáci, že se tam musí jet

0: Areál.
1: Teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, ano. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono, od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem Vojín Černý, ale já myslel, že jste čet červený.
3: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
0: Ještě 2 hodiny.

0: My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho, začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A on, my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce je hla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce hla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali: to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do té doby, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli, jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umejt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop!
2: Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je?
1: Já jsem říkal, no mně se to zaseklo.
2: Herregud, Ježíši Kriste, vy jste v detailu.
1: Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To...
2: Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má?
1: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvat. Jo, nacouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
2: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. Tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem palil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
2: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
1: Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petří Geník, Jiřík Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají i

Jirákovi, Jiříkovi, Patrikovi splnil se sen. Na párty senza Jenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, Fajnový, to jsou ti prýma kluci z naší roty.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Podívejte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, ten pozor, jak to, a takhle, takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel roty, otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, to bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergot, jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty si mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula.

reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu, no a za ní malý bar. Divadélko v suterénu

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někde stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie, nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barbořížková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo, mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek z celého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něj byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktory. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan ano. Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou féteru?
0: Ano.
1: Jo, jídel, safra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už pučí a bzučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj, a ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a ve Vlaďka. Mm-hmm. Moje dcerka, hodná holka, se jmenuje Vlaďka. Takže ve jako Vlaďka, ale zároveň Viktoria. Jak se vám líbili?
0: Krásné. Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
1: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
0: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka, hodinky?
1: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandru. Dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vlaďce. My jsme se neviděli nějakou dobu. Ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštíví mě někdo. A tak jdu otevřít. A ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. tak mě přišla když takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dávanému na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnicí pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
0: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a...
1: Ano, jsme...
0: To je dobře,
1: ano,
0: že se to podařilo obnovit.
1: Dobrý kamarádi, ano.
0: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
1: Ano, je to tak.
0: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc jí o nás pozdravujte.
1: Děkuji.
0: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těším se, až zavoláte příště.
1: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
0: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš

0: kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nejvěrnější posluchač noční linek Jirka Zalomovce ze Štupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svýho pejska Yorkshirea, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, prostě rodina, abych měl nějakou památku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývajou 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na Tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: moc, že jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeju hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvujou tady na Stupkové.
0: To se poslouchá, Jirko.
1: No prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří, přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbožiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu

0: Hlavně pro vaše srdce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovice s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se dotabrečila v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe 1, 2, 3 roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěřte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snaží vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají. Takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuji za upřímnost, tak myslíme na
1: vás. Je to
0: vás.
1: A bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe.
1: Jo, a doufejte. Příště to je růžkou určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají třeba vlastní
1: Oni
0: názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, tady Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ale jako...
0: Vysvětlil jako... posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost čeho prostě? Že nic tu nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Naschledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem vzala moc Radíkov a já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám, Volomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct k tomu pánovi, k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly, já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, o, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem mu vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku. A já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkové strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky, představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda a ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla. A potom takové těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let. A to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby jakoby mechu, nebo jak to mám říct, a tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen, jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to to je to těžítko teda, ta polokoule. Potom mě dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný, já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala, tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jakože ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala? Jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím,
0: právě
2: prostě mi to darovala.
0: No,
2: ne, o tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, že já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, všedu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černýho polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulata. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No.
2: Děkuji.
0: Tak
2: vy jste teda... Víte proč? Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak to je
2: já
0: ono.
2: Opravdu, já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, takový oválek pro sklený. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko z jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cenný. Jo, to bych zanesla tam někde v té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká. Jo, tak bych dostala hodně peněz, já to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let. A teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Luka.
1: Milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte z Línské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A dávám do toho takový ty svý uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla takovou tu kupou jehlu, dala jsem jim posládky a najednou přišel z Honzíček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látky, tak už tu ze všech světových strán. Mám to schovaný dneska. A ten už neušel rukavici, to říká, to máš k té rukavici tepičku. A mělo bylo mě to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když někdo z tatínka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem byl takový švadlena, viď? No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem a bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež si nechám vejpatu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil. No. To bylo takový pokládek, ale bohužel o ten sem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou, ty tady běhají kolem mě. Ale
0: vnoučky, myslíte vnoučky?
1: Myslím tě vnoučky. Mám 15, tak jako...
0: Říkala jste 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí 3 jsou bohužel teda vzdálení. Ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový zatíčka.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmlouvovat.
0: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: To nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který bylo krásné štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel. A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
0: To je originální
1: a
0: dárek,
1: teda. A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večeri sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já sice zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
0: A odkud přijedou a jak často jezdí?
1: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak si těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný. Po prarodičích z tátovy strany mám schovaný cedule, který měli pobočku Sany a jsou to cedule, které se dávaly na plot.
0: No, 68. Mám
1: ještě, ano, po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s doučaty prožívám. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat.
0: Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
1: Já
0: se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
1: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
0: drobné,
1: rádia.
0: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale to je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je, a to má teda velký příběh za sebou.
1: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček, přestože přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda, vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
0: A ale víte, že ono to tak je.
1: Že ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a nebo i oni prožili za války, a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat. Protože
0: no Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
1: Ne, babičky.
0: Jo.
1: Babičky, ale to má sestřenice.
0: To má sestřenice.
1: Ano.
0: Takže je to v rodině, no.
1: Ano,
0: teda.
1: Je. No, synové zase má fotky od Jiřicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc, taky jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky stávání s dobrým ránem.
0: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tím největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech se budeme dnes večer povídat i s paní Marí, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem, a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu. A vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem tolika let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno. Ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení, možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme, povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem, protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali tzv. Samrátka, že víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty samrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpovi měli trumpské osady. Když se podívám na ty samrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byly malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, teda na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, teda do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvílenku, než si něco najdeme. No ta chvílenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, co jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který by se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky tady, taky jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimčo a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá teda jako nevěsta ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše. Nějak Bobiše, prostě nějakého člověčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že po tom dlouhém čekání a potom tam bylo tkyně, říkal, já jsem tam na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznat, jak bych řekl, mám tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu. Když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky. Ona říkala, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase bych měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, nic ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mě byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha, příští týden jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem přidat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano?
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká pešovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takové orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama, na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každého toho drobností, kterých ale nemám moc, mám tady business v té dílně, který pořád uklízím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bot, nic takového. Takže tímto bych si zavřel a nějaká rada ani možná neexistuje. Prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás taky, zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový před spaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsou taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí s tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, taková má dcera stará, mladá, 50 roků a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam, a ona říká, nejedu, a já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé. Ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narození nám vždycky nakreslí 4 a 6 roků, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky darované. Ale jinak mám od všech dárku hodně. Takže toto je dnešní den teda byl opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem se setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je tak krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdeni, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18, ta je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním, takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich, té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narození, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A, takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někomu být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě mám věcnu, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byla naštvaná. Já říkám, je, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi všichni nemůžeme házet do jednoho koše, jsou, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takové lidi.
0: Zdeni, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala všechno, dostávám ani, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou taky hezké pěkně. Dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné taky jim dávám. A, ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odcházejí, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový přijde. A vidím, že to myslí o srdce, jo? Že jsou takové.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš tým.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc a krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, až jsem neviděl žádný film o automechanicích, tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně, já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně, oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali takový ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem pořád, že Tatra, plán, no ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady, trvalo mi to asi 14 dní tohle. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi, já jsem říkal, tak jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul. To koukal okle do toho okýnka. Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal jsem, já koukal se na něj, co? Říkám, co je? Já jsem říkám, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu. Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu. To je on vytřešňovko, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auťa. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. On říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo, takhle rychle v téhle republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, pří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci. Abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no. Teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme, tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Jirko, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rozšvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Krist, co jsi dělal? On říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, jsem říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsiš na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkal, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, depak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tamto, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už... jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký do pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, my jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako já, Dort, já, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrlil německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekni to, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali odvázaný úplně, že jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
3: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišel, já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt.
2: Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržíme. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásil, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě pocehrnul, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkal snad, takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.
4: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se měj moc hezky a ahoj a děkujeme.
2: Díky, naschledanou.
5: Divadlo pro vaše uši.
2: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
6: Já to nevím.
2: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
6: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
2: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
6: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
2: Pojďme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo

0: Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesra na kolečkový židli. Ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
1: Ano.
0: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám neříkám, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí.
1: Ano.
0: To je...
1: Já
0: bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
0: ano.
1: Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
0: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ono, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo za už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on and hear, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl. Já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako zhrdí se, pak jsem nějak se nastydnul poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám nikoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat? No, co bych rád, teď víte, vy se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, tačích, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, zára, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Vaši Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, ač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor!
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
6: Já to nejsem. nejste.
7: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
6: Přes zubu.
7: Kdo tam půjde?
8: Já tam nejdu.
7: Jděte tam vy.
8: Tam
9: no tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
7: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: Tam nebo...
3: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nebudu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: No, moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy, napíšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano. Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo z osobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačili, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale no, já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo, že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás, moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli, a přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám pořád, celý život svůj mám psy. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Jozefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa. To se chvíl do jemnošatnýho, to jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom štěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Juminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.